kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvouplošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, kejvejte, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct? No. Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdyby je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský. Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
1: Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
1: Podívej, já si to taky.
2: Jenom to ne.
3: A nebo klidně duete.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako. No.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za

0: žou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
1: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
2: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
1: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
2: Ale to jako ty skoro jsi.
1: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
2: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
0: Hrávala.
2: Že jo, já to úplně
0: byla
2: vidím.
0: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
2: No.
0: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
2: no,
0: jako
2: jasně.
0: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale moje dělala žena, jsem to taky.
1: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
2: Jo,
1: hal,
2: takhle.
1: To je rafinované.
2: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
0: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, zprávy.
2: Stav vody na českých tocích,
0: zákruta,
2: ano.
0: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
0: To bylo až v jednu, tak
2: nevíš,
0: ne.
2: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: To do školy, tak to bylo, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
0: Asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
2: zcela tvojí... Ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
0: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
2: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty ji teď zaspíváš a ona pak pak řekne, já jsem ji slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibul.

0: tabulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš, a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka je ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci si budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pak když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří to
5: nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za to bych nepodceňoval paní Čákovou, ten, ale s tím fagotem.
9: Ale ten jsem teda
5: fagotem
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: můžu. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě?
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, je, dej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako, když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítili dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestává, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Dajana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Bízner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice. A oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček. A oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si tu s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, ne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové. Opa,
5: dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
5: Je. Yeah. Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, ráda děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
5: Je.
6: Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ano, ledva děkuji. Zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nemýkal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no. Nebo jenom.
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva.

0: Určitě. Mm-hmm.
1: Takže děkuji ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
2: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
1: No že jo, jezina má protekci.
0: No
1: dobře.
0: Jistě, ano.
1: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
0: Učitelka Lidlova.
1: Naslyšenou.
0: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako kdo vítězí?
1: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
0: Ne, to jsem, ale amatérský.
1: Aha, tak dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
0: No. Dobrý den.
3: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschválnou.
0: Určitě, to si píšu.
1: Děkujeme.
0: A sotva bude troška času, tak můžu.
1: A nechceš rovnou?
0: Rovnou?
1: No rovnou.
0: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
1: Děkujeme
0: taková,
1: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
0: Ano, počítej správně.
1: Je to Jiřina. Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
4: No tak mluvte.
5: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
4: To je celý.
5: Ano.
4: To je to zvaný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pak musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
5: Ano, jako rukou.
4: Rukou. Takhle, jo?
5: Jmenuji se Anežka.
4: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka.
6: Učitelka poprvé.
5: Jmenuji se Anežka Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
4: Stop, Soudružko Lidlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
5: Nebo jako se žáky, že?
4: No, spíš s diváky, Soudružko Lidlová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
7: Jede.
4: Klapka.
6: Učitelka po druhé.
5: Jmenuji se Anežka. Již 14 let. učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího skoru. Byli vyznamenáři.
4: Co se děje? Co je, Pepo?
7: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
4: Jo, tak přepudrovat, jo, a hodem.
8: Jo, zasnu, jo.
4: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
7: Jo, dobrý.
4: Tak pozor, pozor. Kamera.
7: Kamera jede.
4: Klapka.
6: Učitelka po třetí.
5: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím už no.
4: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
8: Ale že jo, to zasu.
4: Nezasínej, když tě jdeme okamžitě dál.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mm-hmm. Pro posluchače.
0: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Uh-huh,
1: uh-huh. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a uh-huh. humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blaže, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Žádoucí. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím ano, s masem ano, po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatěčka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Ne. Jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky, taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude je, a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já se vám nemávnul, já se vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejdej ti to cancourek, prosím
9: no,
6: tě.
9: Tak
6: ho ty zasínej! To je maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslím, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, no já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Uvidíš, jinak,
2: no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Mm-hmm. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dokončila rekonstrukci městského domu pro potřebné v Támově ulici. Město Touškov na severním Plzeňsku opravilo podchod z náměstí do Čermínské ulice. Dnes je poslední možnost prohlédnout si korunovační klenoty. A čekejte většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné sváteční ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. V Támově ulici v Plzni vzniklo 6 nových městských bytů s regulovaným nájemným. Město dům přestavělo pro potřeby lidí v bytové nouzi. Všech 6 bytů o velikosti do 50 metrů čtverečních už mají nájemníky. Pokračuje Barbora Hajková z magistrátu města Plzně.
2: V domě vzniklo celkem 6 bytů s podlahovou plochou od 38 do 48 metrů čtverečních. V objektu je nově taky výtah. Za obnovu budovy město Plzeň zaplatilo téměř 14 milionů korun. Většinu nákladů ale pokryjí evropské i státní dotace.
0: Ve městě Touškově je po celkové rekonstrukci podchod z náměstí do Čermínské ulice. Lidé tak projdou mezi domy číslo popisné 5 a 6 čistým a nově vymalovaným průchodem. Radnice ve spolupráci s majitelem jednoho z objektů opravila poškozené zdi a do výklenku instalovala dřevěné parapety.
3: Parapety mohou podle webu města návštěvníci místních obchodů využít ke krátkému posezení. Oprava plynule navázala na nedávnou celkovou rekonstrukci sousedního domu bývalé historické lékárny. Na pořádek a čistotu v nově vymalovaném podchodu dohlíží bezpečnostní kamery. Z města Touškova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Dnes máte poslední možnost si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma. Izrael odebere diplomatický status zástupcům Nizozemska v městě Ramalách na západním břehu. Podle agentury AFP o tom informoval izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Nizozemsko a několik dalších evropských zemí, včetně Británie a Francie, tento měsíc zavedlo omezení dovozu zboží ze židovských osad na západním břehu. Zdůvodnili to nárůstem násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřováním osad, které jsou z hlediska mezinárodního práva nelegální. Izrael už začátkem září oznámil, že v reakci uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě. Sport. Hokejisté Plzně zvítězili v extralize nad Hradcem Králové těsně 2-1 a poprvé v sezóně tak naplno bodovali. Na trefu domácího Rohlíka odpověděl ex-plzeňský Nenonen. O výhře Škody rozhodl ve druhé třetině obránce McPherson. Asistent trenéra Západočeschů Václav Pletka byl rád, že tentokrát jeho svěřenci odehráli třetí třetinu lépe než v předchozích zápasech.
4: My jsme si k tomu něco řekli v kabině, kluci si k tomu něco řekli sami i rozebrali jsme si to a řekli jsme si, že takhle prostě nemůžeme hazardovat s výsledkem, který se kluci na něj nadřou, a z 3-0 jsme to málem ztratili, ten zápas celý nakladně. Takže jsme si to vyhodnotili a teďka jsme se snažili a kluci to odehráli dobře tu poslední třetinu.
0: V úterý čeká Škodu zápas na ledě Mladé Boleslavy. Počasí. Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku výjimečně až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré, aby jo na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v Plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkný pěkné sváteční ráno. Je pondělí 28. září a je den české státnosti. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a my se zastavíme ve školních jídelnách. Méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, reportáž si poslechněte po 17:45. Teď písničky, které nestárnou, Golden Kids a Karolzich. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Mají na vás rodiče čas?
1: No mají, protože jsou pořád v práci. Někdy mají čas, někdy ne, podle toho, jak slouží.
2: Nemají, protože vždycky přijdou až večer.
3: Nemají, protože oba dva chodí do práce.
4: Nemají, protože vždycky z práce přijdou unaven.
5: Nemají, protože pořád musí uklízet.
6: Nemají, protože máma furt musí prát, protože já si vždycky ušpiním kalhoty.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň. V pondělí ráno je 5:45. Pěkné vstávání.
1: Počasí.
0: Venku je skoro jasno a teplota kolem 7 stupňů. Po chladném ránu nás čeká slunečný a teplý den. Většinou bude jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být na Plzeňsku a Domažlicku místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24. Na Šumavě naměříte 18 až 21. Pěkný sváteční den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu a hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnávali, to budou muset zvládnout školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto vydala do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tam už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme chladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. V příští půl hodině tady budou plzeňské zajímavosti a zavedou nás na centrální náměstí do domu u Božího oka. Asi víte, který to je? Bývala tam banka. Tak poslouchejte, no a teď už krátké zprávy s Kateřinou Ezeldin Dudákovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Támově ulici v Plzni vzniklo 6 nových městských bytů s regulovaným nájemným. Město dům přestavilo pro potřeby lidí v bytové nouzi. Všech 6 bytů o velikosti do 50 metrů čtverečních už má nájemníky. Ve větších obchodech v Česku dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Plzeňský dopravní podnik vyjede na dnešní státní svátek na speciální okružní linku s historickými trolejbusy. Legendární vozy Škoda 9 a 15 TR vyrazí ze zastávky v Gétově ulici a projedou centrem města i americkou třídou nebo Borskou ulicí. Svatováclavské oslavy v Klatovech dnes nabídnou šermířské souboje, historickou hudbu, jarmark i slavnostní průvod. Program na náměstí začne v 11 hodin. Ani na třetí pokus se basketbalisté Plzně nedočkali v Maxalize výhry. Nováček soutěže podlehl píseckým Třešňům 81-88 a atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích. A dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku výjimečně až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Uzavírka platí na silnici číslo 19 v Hořehledech na jižním Plzeňsku. Neprojedete tudy kvůli pracím na silnici. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, je pondělí 28. září a jsou 2,5 minuty po půl šesté. Tady je Jiří Korn.

0: Rangers byli součástí svátečního vysílání na Českém rozhlase Plzeň. Přejeme vám dobré ráno a pokud řídíte, tak taky šťastnou cestu.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: V Domě u Božího oka ve východní části náměstí Republiky v Plzni údajně můžete tu a tam cítit vůni medových perníků, aniž by je tam někdo pekl. I bez ní má ale na první pohled malý, nicméně po blížším prozkoumání nečekaně velký dům své zvláštní kouzlo.
2: Poprvé, když jsem vstoupila do tohle domu, tak už na mě dýchla neuvěřitelně krásná atmosféra, zdi, který vypráví příběhy, a okamžitě jsem si tento dům zamilovala.
3: Určitě k té lásce vaší, jak jste říkala na první pohled, přispívá také historie tohoto domu, který pamatuje několik staletí.
2: Je to jeden z nejcennějších domů na plzeňském náměstí. Původně renesanční dům získal svoji podobu i název Dům Božího oka. Kolem roku 1750 byl přestavěn v barokním slohu.
3: Kořeny domu ovšem sahají až do gotiky. Jsou tady gotické sklepy.
2: Jsme došli k mřížím, kde nahlížíme jenom do sklepení. První dochované písemné zmínky o tomto domu jsou kolem roku 1324 a jsou tady pozůstatky původních základů domu.
3: Naší průvodkyní Domem u Božího oka Sabinou Mališovou ze zdejšího ateliéru Spiritualita jsme vyšli ven před dům a z průčelí na nás i na celé náměstí září zlacené Boží oko.
2: Boží oko jako symbol vyšší prozřetelnosti, ochrany, a navíc tento dům nese číslo 8, což vnímám jako velkou hojnost.
3: Do Domu u Božího oka se vstupuje restaurovaným portálem. Málo koho, kdo prochází kolem, by asi napadlo, že tady bývaly od roku 1928 velké výkladní skříně.
2: Je to tak, byly tady různé obchodní činnosti, dokonce jsme dohledali, že údajně v těchto prostorech byl obchod se střelivem a sportovní potřeby a další.
3: Uprostřed mezi okny je umístěna pamětní deska Aně Kreslové a tam stojí Anna Kreslová, vdova po inženýru, zůstavila nescizitelnou sedminu tohoto domu ústřední matici školské v Praze.
2: Podpořila tak vzdělání dětí a vznik škol zaměřených především na český jazyk a obrodu českého jazyka. A vlastně je krásný, že je tady ta památka za tenhle velmi jako vlastenický a dobročinný skutek. A tyhle dveře, to nám zůstalo jako dědictví po pance, po předchozích obyvatelích.
3: Tady je klid, božský klid na povídání. Známe i další dřívější majitele domu?
2: Vy jste si všimla, nad kamenným portálem, kterým jsme prošli, je monogram Jana Jakuba Slavíka, který vlastnil dům od roku 1743 a nechal ho přestavět do té současné podoby. A ještě tu máme uvnitř na něj jednu památku. Tady v přízemí se nachází nádherná stropní freska Františka Julia Luxe, která vznikla kolem roku 1745, a tam nádherný symbol nejsvětější trojice.
3: Snad ke každému domu na náměstí Republiky v Plzni se váže nějaká pověst. Patří pověst i k tomuto domu?
2: Samozřejmě, tenhle dům obývala perníkářka, která tady kdysi chytila mladového chlapce, který ukradl perníček a chtěl mu pohrozit, že ho dovleče na radnici, aby ho potrestal jako zloděje. Chlapec se jí sice vytrhl, utekl, ale žil v úzkosti, až tou úzkostí zemřel. A říká se, že duch této perníkářky hlavně v noci bloudí před tímto domem a vyhlíží toho chlapce, aby mu předala tu nejlepší sladkost, a takhle došla vykoupení.
3: Dům u Božího oka na náměstí Republiky má svého ducha i duši a určitě si zaslouží vaši pozornost.
2: Je to místo, které můžeme milovat.
3: Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň,

0: Pondělí ráno je s vámi Český rozhlas Plzeň a po Beatles s vámi bude dělat společnost Eva Farna a taky vám dáme do 6. hodiny ještě tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká sluneční a teplý den. Teď je venku stále skoro jasno a teplota kolem 7 stupňů. Většinou čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být na Plzeňsku a Domažlicku místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24, na Šumavě naměříte 18 až 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a za 12 minut bude 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Katapult a Hlupák Váha na Českém rozhlase Plzeň.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňské depo 2015 pořádá Street Food Market. Od 10 do 18 hodin tam můžete zajít na jídla z české i světové kuchyně, sladké i slané speciality, nápoje a občerstvení z food trucku. Vstup je tady zdarma. Svatováclavské jízdy vozidel městské hromadné dopravy můžete zažít dnes v Plzni. Historické jízdy trolejbusem a autobusem připravil spolek Škoda Bus Club. Program začíná v 9 hodin a hlavním dějištěm jízd bude obratiště na Doubravce. Město Klatovy zve na tradiční svatováclavské oslavy. Na náměstí Míru začne program v 11 hodin. Ve 12 hodin přijede svatý Václav s družinou rytířů Koruny České a následují šermířské souboje, kejklířská vystoupení, hudba a další program až do odpoledne. Večer od 19 hodin pak v sále radnice zazní koncert Andrej Kalivodové a Ladislavy Kaspříkové. Na tradiční slavnost na Václava můžete vyrazit také do Plané. Na náměstí Svobody začíná v 10 hodin gastronomická část. Hlavní hudební program pak v 11 hodin vystoupení Michala Horáka s kapelou. Ve 15:45 zahraje Kamelot a od 15:30 odpoledne zazní písně Michala Tučného v podání revivalové kapely. Pokud dáváte přednost pohybu, Stříbro připravilo už 23. ročník svatováclavského vejšlapu. Start je v 10 hodin před radnicí a účastníky čeká 10-kilometrová trasa ze Stříbra do Kostelce. Tolik v svatováclavské tipy pro volný čas. Za chvilku už další zprávy s Kateřinou Ezeldin Dudákovou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obyvatelé Plzně Doubravky můžou letos vybírat z 15 projektů v rámci participativního rozpočtu. Krajská správa silnic dnes otevře první část obchvatu Veselova. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Dnes bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezké pondělní ráno, u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Do konce září můžou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Najdou je na webu městského obvodu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část, a do finále postoupilo 15 z nich. Na realizaci má obvod připravené 2 miliony korun, říká jeho mluvčí Věra Zilvarová.
2: V hlasovacím seznamu je například lezecká stěna nebo parkurové či tekbalové hřiště. Poslat hlas ale mohou lidé také pro parková lehátka, pořízení tobogánu k majáku v Lobeském parku nebo realizaci monitorovaného krmítka, balanční stezky, kuličkové dráhy nebo solární lavičky. Hlasovat je možné i pro knihobudku nebo pítko.
0: Zájemci můžou hlasovat přes internet nebo odevzdat hlasovací lístek v recepci radnice Plzeň Doubravka. Krajská správa silnic dnes od 10 hodin zpřístupní silnici mezi Veselovem a Žluticemi na Karlovarsku. Obchvat měří zhruba 1,5 kilometru. Náklady na stavbu dosáhly téměř 100 milionů korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: Obnovením provozu skončí objízdná trasa vedená ze Žlutic přes Chýši a Bošov po silnicích druhé třídy a následně po silnici 6 směrem na Karlovy Vary. Přímé spojení Žluticka s krajským městem se tak vrátí do běžného režimu.
0: Celý obchvat Veselova ale zatím hotový není. Stavba pokračuje směrem ke křižovatce Knínice a k budoucímu napojení na dálnici D6. 8 milionů korun na první tři roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. To nabízí nový program spolufinancovaný nadací The Kellner Family Foundation. Jeho cílem je do Česka přivést špičkové vědce ze zahraničí. Peníze jim pak mají pomoci vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není určený jen cizincům, hlásit se můžou i Češi působící v zahraničí. Přihlášky jsou otevřené do 9. listopadu. Papež Lev XIV. Dnes končí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval i evropské lídry. Lev XIV. Oficiálně navštívil Francii jako první papež po skoro 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Na mši v Paříži přišel skoro milion lidí. Sport. Ani na třetí pokus se basketbalisté Plzně nedočkali v Maxalize výhry. Nováček soutěže podlehl píseckým Sršňům 81-88, když v průběhu utkání prohrával o 30 bodů. Domácí trenér Jaroslav Lejsek litoval hlavně nepovedeného vstupu do zápasu.
4: Třetí porážka, jasně, ale asi pro nás zatím nejlepší výkon. Jako je škoda, že zase do toho zápasu prostě vstoupíme 7-31, to není jako normální, ale my ho musíme se učit postupně ty začátky. Trpíme na to zatím, ale já doufám, že pro naše sebevědomí ten výkon byl skvělý, protože vlastně od té chvíle, od té první čtvrtiny už jsme všechno vyhráli.
0: Ve středu přivítá tým Loko Balimánia v hale na Slovanech celek USK Praha.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré. A bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V plzeňské části Litice neprojedete Budilovým náměstím kvůli pokládce optického kabelu. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme před sebou další hodinu svátečního vysílání na Českém rozhlase Plzeň a posloucháte nás 5 minut po 6. hodině. Plzeňští hokejisté přetlačili Hradec Králové a poprvé v sezóně se mohli radovat stříbrového zisku. Podrobnosti o včerejším extraligovém zápase si dáme po 6:45. Příjemný poslech a tady je Petr Rezek.
1: Dobré ráno a Richard Jandovský.
8: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: obyčejnou ženu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a už po písničce půjdeme na hokej, konkrétně na včerejší zápas plzeňských Indianů s Hradcem.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká slunečný a teplý den. Většinou bude jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být na Plzeňsku a Domažlicku místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24. Na Šumavě naměříte 18 až 21 stupňů. Pěkný den.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hokejisté Plzně porazili v extralize Hradec Králové 2-1 a na pátý pokus se dočkali prvního tříbodového zisku. 30 úspěšnými zákroky k tomu přispěl gólman Škody Nik Malík.
1: Tak úleva to je určitě. Já si myslím, že všechny ty zápasy, co jsme předtím ztratili, tak jsme byli lepší ve všech těch zápasech a bohužel asi nějaká možná nervozita. Myslím si, že jsme si to trošku asi i do toho Třince, i do toho Kladna vezli z té Olomouce, že jsme to měli prostě v hlavách. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli, protože takhle se ta liga prostě hraje až takhle o góla.
2: Ulevilo se plzeňskému gólmanu Niku Malíkovi, že jeho tým na pátý pokus dotáhl dobře rozehrané utkání k tříbodovému zisku. Ve třetí třetině přitom musel být hodně na pozoru. Mountfield doháněl jednogólové manko.
1: Mě bylo dobře celou dobu, jo. Já to miluji, tady ten scénář toho zápasu. Já prostě, kdybychom vedli 5-0, tak si chci jít pro tu nulu, když vedeme takhle o gól, tak chci jít pro ty body. Jo, je to prostě, já jsem byl vždycky vychováván tak, že tady ty momenty chci hrát, chci tam být a chci prostě být ten, co to třeba dokáže nějak urvat na tu naši stranu. A mě nejhůř nebylo, mě to baví takhle.
2: Ani na pátý pokus v této sezóně Plzeň ve třetí třetině nedokázala skórovat. I díky Niku Malíkovi a jeho zákrokům ale neinkasovala a tříbodovou výhru si pohlídala.
1: Asi určitě trošku se teďka bude možná víc věřit do těch třetích třetin, ale myslím si, že hraje se 60 minut, takže to neexistuje, že si jako budeme vypouštět nebo že prostě budeme nervózní. Tam nemůže jít nikdo nalet s tím, že se bojí udělat chybu, jako je to hra chyb, kdo jich udělá víc, tak většinou prohraje a my se prostě toho musíme vyvarovat a naučit se tady ty situace hrát.
2: Nabádá své spoluhráče gólman Nik Malík. Jeho Škodu teď čeká série tří venkovních zápasů. Představí se v Mladé Boleslavi, Pardubicích a Karlových Varech.
1: Krom toho cestování asi to nevadí, jako zas potom, když se to otočí, tak budeme hrát hodně doma. Já to asi mám radši takhle, že teďka hrajeme venku, potom budeme hrát hodně doma, což je vlastně jako super, že potom, když to bude navazovat na to playoff, jestli ho uděláme, tak to je super. Ale nic to neznamená, prostě musíme vyhrát jak doma, tak venku.
2: Má jasný plán gólman Škody Nik Malík. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do konce září můžou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Najdou je na webu městského obvodu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část, a do finále postoupilo 15 z nich. V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, které jsou letošní novinkou. První termíny byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto připravuje další termín na říjen a listopad. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech dnes pořádá projektový den zaměřený na prvorepublikovou armádu. Návštěvníky čekají ukázky vojenské techniky, připravená je taky bojová ukázka s víc než stovkou členů klubu vojenské historie. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Alí Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotudiová. Tenisté týmu Evropy ovládli po šesté exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu Jakub Menšík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár Deminor Fritz 7-5 a 6-3. A dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Provoz na silnicích v plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dalších minutách svátečního vysílání vás pozveme na další díl pořadu Osobnosti Česka. Dobré ráno, tady je Anna K.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Za 6 minut bude 6:45. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. Tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Víc uslyšíte od chirurga Tomáše Šebka už dnes po 13. hodině.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, dobré pondělní ráno vám všem a šťastnou cestu, pokud sedíte za volantem. Ještě do 7. nabídneme řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká slunečný a teplý den, většinou bude jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být na Plzeňsku a Domažlicku místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24, na Šumavě namíříte 18 až 21 stupeň.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžte se s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám nabídneme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o záchranářské uličce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

se kládal, ublíží, když na mě oči nuděl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucom zkýší, finaj mu dá. Jo, ho, ho. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Karlovarský kraj dá na opravy silnic druhé a třetí třídy 51 milionů korun. S vybavením expozice Muzea osvobození v Plzni může pomoct i veřejnost. Dnes bude většinou jasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daně na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Karlovarský kraj poskytne finanční příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Celkově se jedná o částku 51 milionů korun. Většina peněz je určená na běžné opravy vybraných úseků v regionu. Zbývající část pak slouží na obnovu silnic, které dlouhodobě ničí těžká nákladní doprava z místních lomů a dolů, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Finance ve výši 11 milionů korun budou využity pro opravy úseků silnic Horní Slavkov Údolí, což je přepravní trasa pro kamenolom Krásno, dále Mezirolí Fojtov, která slouží jako přepravní trasa pro kaolínové doly Podlesí a Ruprechtov, a Vladislav Liba, ta slouží jako přepravní trasa pro kamenolom Liba.
2: Plzeň dokončuje Muzeum osvobození na Klatovské 19. Hotová už je rekonstrukce historického domu s cennými losovými interiéry i moderní přístavba. Na místě je tank Sherman. Další exponáty se budou teprve instalovat. Pomoct může i veřejnost, říká kurátor muzea Ivan Rollinger.
4: Předmět, který má zajímavou vypovídající hodnotu, příběh stažený právě k událostem druhé světové války dnům 5. a 6. května 1945, nebo i jakákoliv spojitost se Šimonem Semlerem, Adolfem Losem, bychom uvítali předmět, ale i fotografii, dokument, který nám může pomoct ukázat tu historii takovou, jaká je.
2: Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová a na dálku se připojí taky ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Česko bude v Bruselu zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský.
0: Sport.
2: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
5: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v únolích ojedinile mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré, aby o na stupni 1 tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Kvůli opravě viaduktu projedete kyvadlově po silnici číslo 27 v Běšinách na Klatovsku. V místě se můžou tvořit kolony. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré pondělní ráno, Český rozhlas Plzeň, posloucháte 7:05 a my se zastavíme v Rokycanech. Zbraně, tanky, ale i vyhlášená vína nebo cymbálovka. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech dnes ožije duchem armádní první republiky a nechvalně známým rokem 1938, kdy byla v našich dějinách vůbec poprvé a taky naposledy vyhlášená všeobecná mobilizace. Rozhovor s organizátorkou akce nabídneme už po 7:45. Dál teď nabízím Petra Nováka a na Hanu Zagorovou. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Co byste dělali, kdybyste vyhráli milion?
1: Okamžitě bych běžel do krámu.
2: Koupil bych statek.
3: Koupil bych si bouráka.
4: Koupil bych si dvě kola.
5: Koupil bych si limuzín.
6: Koupila bych si bazén.
7: Udělala bych si v baráku větší luxus.
8: Koupila bych koně.
9: Já bych jel do Ameriky.
10: Koupil bych si televizi.
11: Zaděl bych se na Mars.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň, rádio Vaš.

0: Roy Orbison byl v dobrém ráno na Českém rozhlase Plzeň a už za pár minut zavoláme do Rokycan, protože se tam chystá zajímavá akce.
1: Počasí.
0: Teď jsme ale zavolali do Plzně na Mikulku, do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, kde dnes se sleduje oblohu meteoroložka Jana Adamovská. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak je v plzeňském kraji právě teď?
2: Tak obloha je skoro jasná, mlh se vytvořilo minimálně, objevují se třeba v údolích na východě kraje. A co se týče teplot, tak ty se v nižších polohách pohybují od 3 do 6.

0: a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo od východu až jihovýchodu.
1: Já si myslím, že opravdu lépe jste nám to nemohla říct. My se těšíme na tohle počasí a doufám, že to bude pokračovat v dalších dnech. No uvidíme, co nám řeknete za hodinku a půl. Tolik tedy meteoroložka Jana Adamovská. Pěkné ráno.
0: Naslyšenou.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: historii Československé armády i život za první republiky. Program v muzeu na demarkační linii začíná v 11 hodin a já teď po telefonu zdravím Radku Vávrovou z muzea na demarkační linii. Dobré ráno.
1: Krásný den posluchačům Českého rozhlasu.
0: Dnes je svátek svatého Václava, patrona České země, no a zároveň taky připomínáme zářijovou mobilizaci v roce 1938. Proč se Rokycanské muzeum rozhodlo uspořádat tuto akci právě dneska?
1: Tak tento den jsme zvolili záměrně hned ze dvou důvodů. Prvním je to, abychom si právě v den patrona české státnosti připomněli okamžiky československých dějin, které patřily v historii našeho státu k těm nejdramatičtějším. No a druhým důvodem je pak snaha o to, aby si díky volnému pracovnímu dni mohli program v našem muzeu užít celé rodiny s dětmi a mohli tak společně strávit příjemné chvíle.
0: Jak konkrétně chcete přiblížit prvorepublikovou historii a atmosféru návštěvníkům?
1: Tak bude to zejména prostřednictvím defilé, kolové a pásové techniky, samozřejmě z období první republiky. Bude to také výstava zbraní a výstava dobové polní nemocnice. No a hlavně to bude rozsáhlá bojová ukázka, kterou jsme nazvali Boj o hranice, ve které se nám představí více než 100 členů klubu vojenské historie, kolová a pásová technika, včetně unikátní repliky tančíků vzor 33.
0: Bude celá akce v Rokycanech jen pro nadšence do vojenské historie, nebo si na své přijdou taky i rodiny s dětmi?
1: Tak naším cílem je nabídnout program pro celé rodiny a představit tak atmosféru první republiky přiblížením každodenního života, módy, řemesel nebo i hudby. Připraveny tak máme soutěže pro děti, pro dámy, jsou připraveny třeba prodejní výstavy podzimních dekorací, aranží, šperků a svíček. A návštěvníci si budou moci prohlédnout dobová řemesla, jako je drátkování, předení na kolovratu, paličkování nebo výrobky ze dřeva. No a nebude v našem programu chybět ani taneční vystoupení stepu, anebo komentovaná módní přehlídka dobového oblečení.
0: No koukám, že máte program o nabitý na dnešní den.
1: Ano.
0: To byla Radka Vávrová, která nás pozvala na vojenský prvorepublikový den v muzeu na demarkační linii v Rokycanech. Moc díky za pozvání, ať se den vydaří a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme a krásný sváteční den.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Támově ulici v Plzni vzniklo 6 nových městských bytů s regulovaným nájemným. Město dům přestavilo pro potřeby lidí v bytové nouzi. Všech 6 bytů o velikosti do 50 metrů čtverečních už má nájemníky. Ve větších obchodech v Česku dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Plzeňský dopravní podnik jede na dnešní státní svátek na speciální okružní linku s historickými trolejbusy. Legendární vozy Škoda 9 a 15 TR vyrazí ze zastávky v Gétově ulici a projedou centrem města i Americkou třídou nebo Borskou ulicí. Svatováclavské oslavy v Klatovech dnes nabídnou šermířské souboje, historickou hudbu, jarmark i slavnostní průvod. Program na náměstí začne v 11 hodin. Ani na třetí pokus se basketbalisté Plzně nedočkali v Maxalize výhry. Nováček soutěže podlehl Píseckým Sršňům 81-88. A atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích. A dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kyvadlově projedete po silnici číslo 27 v Lužanech na jižním Plzeňsku. Můžou se tu tvořit kolony. Projíždíte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 2 minuty po půl osmé, přejeme vám dobré sváteční ráno a za pár minut se dozvíte, o čem se píše.
1: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na Českém rozhlase Plzeň byl Vladimír Mišík, je státní svátek 28. září a svátek mají Václavové. Tak přejeme všechno nejlepší.
2: O čem se píše?
1: Do farního kostela v Plané byly z kostela svatého Václava ve Vysokém sedlišti přeneseny dva obrazy z cyklu svatováclavských legend. Jejich motivem je boží poslání českého knížete. Informaci i s fotografiemi přináší Plánský měsíčník. Dozvíte se z něj i tom, že další dva obrazy z tohoto cyklu byly bohužel ukradeny. Evropský zpravodaj Europe Direct Klatovým představuje klatovskou tvář kampaně Mikinovka Lukáše Kroupu. Vozíčkář je aktivní florbalista, motivátor a držitel ceny Olgy Havlové. Lukáš svým příběhem ukazuje, že sport může být cestou k začlenění a za odstraňování bariér má konkrétní podobu i v každodenním životě. Revitalizaci západní části náměstí Republiky v Plzni přibližují plzeňské radniční listy. V článku se dočtete také o technologii výsadby vzrostlých jilmů, které na centrálním náměstí přibyly. Ta dává stromům šanci přežít a zároveň využívá i dešťovou vodu. Jilmy jsou zasazené v betonových vanách, do kterých bude stékat veškerá voda, která v této části náměstí naprší.

0: Dobré pondělní ráno, jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a pokud jste v práci i dneska, tak přejeme, abyste měli klidný den. Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky, která nepotřebuje toto ionizující záření. Jak to funguje, uslyšíte ještě před 8 hodinou.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká slunečný a teplý den. Většinou bude jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být místy mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24. Na Šumavě namíříte od 18 do 21 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byla kapela Krištof a docela uslyšíte Fool's Garden a taky Michala Davida. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty teď jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není tak potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nezpůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.

To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor. Kytice. Pondělní večer s Českou televizí. Přemoženská uzenina.
1: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na upravené okružní křižovatce v Plzni u Makra za rok provozu výrazně ubylo dopravních nehod. Na Klatovské náměstí přijede svatý Václav s družinou. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Dnes bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné sváteční ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Ředitelství silnic a dálnic přesně před rokem plně zprovoznilo upravenou turbookružní křižovatku v Plzni u Makra. Vytížený dopravní uzel doplnili semafory a taky bariéry mezi pruhy. Cílem úprav bylo navýšit kapacitu i bezpečnost křižovatky. Podle policie počet dopravních nehod skutečně klesl, říká policejní mluvčí Michaela Reindlová.
4: V období před rekonstrukcí, tedy od 1. září 2023 do 27. září roku 2024, policisté evidovali celkem 20 dopravních nehod. V době rekonstrukce jednotky dopravních nehod a po znovu otevření křižovatky do konce srpna letošního roku policisté evidovali celkem 7 dopravních nehod. V 6 případech se nehody obešly bez zranění, v jednom případě došlo k lehčímu zranění.
3: Svatováclavské oslavy v Klatovech dnes nabídnou šermířské souboje, historickou hudbu, jarmark i slavnostní průvod. Program na náměstí začne v 11 hodin, upřesňuje mluvčí radnice Radmila Nagovská.
5: Úderem 12. se rozezní zvon vondra a na náměstí přijede družina svatého Václava na koních. Pak bude následovat program až do zhruba 4 hodin odpoledne. Těšit se můžete na šermířské souboje, kejklíře a další historické postavy.
3: Oslavy zakončí koncert solistky Národního divadla Andrej Kalivodové v sále Klatovské radnice. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byly například váleční reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Ruská letecká Puma zasáhla v Charkově na Ukrajině bytový dům. Úřady hlásí nejméně 22 zraněných, z toho 8 dětí. Informoval o tom náčelník charkovské vojenské správy Oleg Sinihubov. Ruským útokům znovu čelilo taky ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle tamních úřadů zasáhl bezpilotní letoun jednu z čerpacích stanic. V noci Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 165 dronů. Ukrajinská armáda sestřelila 112 z nich.
1: Sport.
3: Hokejisté Třince vyhráli v Tip Sport Extralize i po páté. Domácí Liberec porazili 3-1 a jako jediní mají 100% bilanci. Na prvním místě tabulky mají oceláři dvoubodový náskok na Pardubice, které zvítězily 5-3 v Brně nad Kometou. V ostatních nedělních duelech nejvyšší soutěže České Budějovice přehrály Litvínov 5-4. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice porazily Mladou Boleslav 6-2.
1: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pěkné sváteční ráno, vítejte u další hodiny vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my jsme moc rádi, že posloucháte. Po dalších písničkách se dozvíte, co v učebnicích nebylo a Martin Písařík bude mluvit o vzduchu. Dneska je státní svátek, tak pamatujte, že většinou nikde nenakoupíte. Tohle je Janek Ledecký, příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte sváteční Český rozhlas Plzeň. Pokud máte rádi dýni, která je zdravá a v kuchyni hodně žádaná, tak máme pro vás pár tipů, jak dýně zpracovat. Vařit začneme už po kapele Divo Cable.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu nás čeká slunečný a hlavně teplý den, většinou bude jasno nebo skoro jasno. Ráno mohou být místy mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24, na Šumavě naměříte od 18 do 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Typicky podzimní plodinou jsou dýně. Vedle toho, že dají našemu tělu potřebné zdravotní benefity, v kuchyni nám pomohou také svou univerzálností. Z dýní totiž ukuchníme poměrně velké množství pokrmů.
2: Když máte ty obří, takový ty pěkný, co koukají z té zahrádky, tak z těch můžete udělat džus, kompot, upéct jí, udělat jí na pyré a tak dál. Potom takové ty trošku sofistikovanější

0: druhy, jako je třeba Hokkaido, nebo máslová dýně, nebo muškátová. Tam už to chce trošku tu teplnou úpravu zvolit podle charakteru té suroviny. To znamená třeba pěkně upéct, aby se skaramelizovala. Zase to můžete použít třeba jako do pyré, na půl s bramborama, nebo na půl třeba se sladkými brambory, do omáček, na přílohy, do salátů, jak kdo chce.
1: Přibližuje možnosti kuchařského zpracování dýní Martin Havlík, šéf kuchař a učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni. Jak z dýně vyrobit džus?
0: No, na to se hodí nejvíc ta naše, co pěstujeme na těch zahrádkách, ta obří. Já jsem kdysi taky se tím trošku zabýval a jednou mi dostal docela dokonce 3 metráky těch dýní, teda na třetí pokus, ale povedlo se. Takže jsem přemýšlel, co s nima. A někde jsem našel recept na fresh juice, takže jsme normálně nakrájeli, oloupali, odšťavnili, pak se to dochutilo citronovou šťávou a normálně se to pilo. Ono to potom, když se to zjemní tím citronem, tak to už nemá takovou tu zvláštní příchuť. No a tu sušinu, co mi zbylo z toho odšťavňovače, tak jsem třeba přidával do chleba nebo jako zahušťovadlo do omáčky bezlepkový, jo, prostě do pečiva, do těsta, do těstovin, takže to se dá využít dál, nemusí se to vyhodit.
1: Na podzim nás mohou pěkně zahřát polévky. Co budeme potřebovat na polévku z dýně Hokkaido?
0: Záleží, kde se necháte inspirovat, tak pro tu takovou tu naší českou variantu určitě třeba česnek, cibuli. Kdybyste vycházeli ze zahraničí potom do chucovadel, tak kari koření nebo koriandr, zázvor, zkrátka co chcete. Nějaký ten tuk, kde ji opečete, to je důležité. Je dobré jí třeba opec i v troubě, když jí máte hodně, protože na tom sporáku to trvá. No a pak pěkně do měka. Neloupat, vyndat semínka, ale neloupat, rozvařit trošku drůbežího vývaru a na zemění nakonec nějakou smetanou nebo zakysanou smetanu. No a koření opravdu podle toho, co máte rádi.
1: Dýni by mohli v kuchyni ocenit také milovníci sladkých pokrmů.
0: Tam by se třeba hodila ta máslová. Jo, já to dělám tak, že ji oloupu, opeču, až se rozpadá a to pyré, vlastně takové hustější konzistence hustého bramborového pyré, pak zadělat z vajíčky, třeba s třtinovým cukrem nebo javorovým syrupem a dáte to jako náplň do koláče. A zase to můžete dochutit podle svého. Dokonce se to hodí třeba i s chili a s takovýma těma netradičníma kořeníma dohromady.
1: Zapomenout bychom neměli také na dýňová semínka a olej.
0: To je opravdu kulinářská vzácnost, protože ty dýňový semínka patří k těm naprosto nejzdravějším potravinám na planetě. Mají obrovské množství bílkovin, takových těch vzácných tuků, podobně třeba jako mořské ryby a taky spoustu vlákniny. A další zinek, selen, vápník a prostě stavební prvky, které potřebujeme a které jsou v přírodě vzácné. No a dýňový olej je to podobný, tam je taky hodně těch vzácných tuků, no a je taky velmi chutný, takže vám stačí třeba kapička na vanilkovou zmrzlinu a hned to jídlo získá další rozměr.
1: Seznamuje šéfkuchař Martin Havlík se zdravotními a kulinářskými benefity, které můžeme získat, pokud zařadíme do svého jídelníčku dýně. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do konce září můžou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Najdou je na webu městského obvodu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část. Do finále postoupilo 15 z nich. V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, které jsou letošní novinkou. První termíny byly rychle obsazené, městská společnost Turismus Plzeň proto připravuje další termín na říjen a listopad. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech dnes pořádá projektový den zaměřený na prvorepublikovou armádu. Návštěvníky čekají ukázky vojenské techniky, připravená je taky bojová ukázka s více než stovkou členů klubu vojenské historie. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Masih Alina Žádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotudiová. Hokejový Třinec vyhrál v Tipsport Extralize nad Libercem 3-1. Pardubice zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. A dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uzavírka platí na silnici číslo 19 v Hoře Hledech. Neprojedete tudy kvůli pracím na silnici. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jaké je postavení žen v českém filmu? I o tom se bude mluvit na festivalu Finále Plzeň. Za chvilku si dáme festivalové minuty. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Když zbývá...

0: Sváteční pondělí bude ve finále Plzeň ve znamení prvního uvedení úplně nových seriálů. Čeká vás ale také dokument o jednom z nejslavnějších kameramanů světa, debata o ženách ve filmu a večerní stand-up v divadle Pod lampou. Jsou tu festivalové minuty.
1: V šestidílné minisérii Táta hraje David Novotný muže, který přišel o 17-letého syna. Když soud pošle pachatele místo do vězení na léčení, truchlící otec se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi natočil Michal Samir. I druhá dnešní novinka vychází ze skutečného příběhu. Sériový manžel sleduje Táňu, Lídu a Mirku. Všechny tři věří, že potkali toho pravého, netuší ale, že jde o stejného muže. Charismatický Milan každé slibuje něco jiného a do vlastních lží se čím dál víc zaplétá. V tragikomické minisérii režisérky Terezy Kopáčové uvidíte Jakuba Prachaře nebo Petru Hřebíčkovou. Od seriálových příběhů se pak přesuneme za kameru. Dokument Robert Richardson Bílý ďábel představuje trojnásobného držitele Oscara, který natáčel Četu, Prokletý ostrov nebo Hanebný pan Charty. Vznikl díky nečekanému přátelství Richardsona se studentkou pražské FAMU Janou Hojdovou. Na film naváže živá debata. Jana Hojdová a herečka a tanečnice Eliška Soukupová budou mluvit o postavení žen v českém filmu. Diskuzi povede Jana Patočková z české edice časopisu Vogue. A s Eliškou Soukupovou se můžete potkat ještě jednou. Večer v divadle Pod lampou vymění debatu za stand-up, ve kterém vystoupí společně s Tali a Kateřinou Beran. Přijďte se zasmát, co se v životě občas vůbec nepovede. Pondělní program najdete na webu festivalfinale.cz. Hezké filmové zážitky a dobré ráno vám přeje Jan Čuber.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, je sváteční den, tak ať se vám povede podle vašich představ.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je teď meteoroložka Jana Adamovská, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak to vypadá teď s počasím, už se to vylepšuje?
2: Tak já myslím, že to bylo dobré i ráno.
0: Takže myslím s teplotami, jestli trošku stoupají, dobře.
2: Tak teploty nám stoupají, ty pohybují se teď od 6 do 10 stupňů.
0: A jaký teda bude dnešní den?
2: Tak bude zase slunečný po celý den, bude většinou jasno nebo skoro jasno, na západě kraje může být až polojasno, maxima budou stoupat ke 24 stupňům, na Plzeňsku může být možná až 25 a na horách bude mezi 18 až 21 a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý nebo od východu až jeho východu.
0: No, jaké bude pokračovat počasí zítra? Bude to pořád stejné, jak vy říkáte, fádní? Už vás to ani nebaví předpovídat.
2: Nečeká nás žádná změna ani zítra. Té oblačnosti bude ještě méně, bude jasno nebo skoro jasno. Ráno se v údolích výjimečně mohou vyskytovat přízemní mlhy. A ty teploty budou podobné těm dnešním, nejvyšší budou stoupat ke 24 stupňům, zase na Plzeňsku může být až 25, na horách taky až 21 a slabý vítr bude foukat ráno a během dne nám zesílí na mírný východní až jihovýchodní, ale bude to jenom přechodné.
0: My vám moc krát děkujeme, tolik tedy meteoroložka Jana Adamovská a přejeme dobré ráno.
2: A naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že kapli Anděla strážce nad Sušicí místní neřeknou jinak než Andělíček? Stojí 550 metrů nad mořem a je možné se sem vydat po 148 schodech anebo lesní cestou. Vznik Andělíčka se datuje do 17. století, kdy byla roku 1683 vysvěcena prostřední kaple. Roku 1735 byly postaveny boční kaple a ambity. Areál má zhruba čtvercový půdorys, 4x40 metrů. Uprostřed je travnatá plocha a kaple z roku 1936. Na místě kaple původní.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Nová okružní křižovatka u nové hospody na Tachovsku se zítra otevře řidičům. Švihovský hrad dnes představí renesanční módu. Dnes bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
2: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: U nové hospody na Tachovsku zítra skončí po více než 5 měsících dopravní omezení nedaleko průmyslové zóny. Město Bor o tom informuje na svém facebookovém profilu. Riziková křižovatka se 4 větvemi se proměnila na kruhový objezd, který má zvýšit plynulost a bezpečnost. Křižovatka u nové hospody dosud patřila mezi nejrizikovější místa v Plzeňském kraji z hlediska počtu dopravních nehod a jejich následků. Nejčastější příčinou kolizí bylo v posledních letech nedání přednosti v jízdě. Novou okružní křižovatku poprvé řidiči projedou zítra v ranních hodinách. Na Švihovském hradě se dnes návštěvníci můžou seznámit s oblékáním v době renesance. Správa hradu připravila přednášku k aktuální výstavě replik dobových kostýmů. Podrobnosti dodává Anna Helena Brotánková ze správy hradu.
3: Pro návštěvníky jsme připravili na odpoledne besedu s Veronikou Pilnou z pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni, která nás provede odíváním mezi šlechtou, měšťany i venkovany. Přednáška se uskuteční v prostorách tanečního sálu, kde budou všechny kostýmy z prohlídkové trasy na jednom místě ke zhlédnutí.
0: Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili po sobotním protestu proti krizi bydlení. Demonstranti požadují lepší ochranu nájemníků. Bydlení by podle nich mělo být právo a ne předmět spekulací. Na madridském náměstí Puerta del Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze na něm jeho kabinet pracuje a udělá vše, aby ho schválil už na zítřejším zasedání. Sport. Plzeňští hokejisté porazili v extralize Hradec Králové 2-1 a poprvé v sezóně získali 3 body. O góly Škody se postarali Rohlík a McPherson. Gólman Nick Malík si připsal 30 úspěšných zákroků.
4: Tak úleva to je určitě. Já si myslím, že všechny ty zápasy, co jsme předtím ztratili, tak jsme byli lepší ve všech těch zápasech a bohužel asi nějaká možná nervozita. Myslím si, že jsme si to trošku asi i do toho Třince, i do toho Kladna vezli z té Olomouce, že jsme to měli prostě v hlavách. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože takhle ta liga prostě hraje až takhle o góla.
0: Už v úterý zavítají hosté Plzně na let Mladé Boleslavy.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré. A bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na příjezdu do Kyšic od Dýšiné projedete Kyvadlově, dělníci tu staví nový vodovod. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné, teď už pondělní dopoledne, je svátek, většina z vás je doma a užíváte si prodloužený víkend, protože do práce se jde až zítra. Patron České země svatý Václav má své zastoupení i ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Muzeum má otevřeno i dnes a my vás tam s rozhlasovým mikrofonem vezmeme. Tohle je Karel Gott, ať se vám dobře poslouchá.
1: Dobré dopoledne a Richard Jandovský.

0: Západočeské muzeum v Plzni vás také dnes ve státní svátek zve k návštěvě všech svých poboček. Otevírací dobu najdete na jeho webu. Ve svých expozicích ani badatelské činnosti se sice nevěnuje přímo tématice svatého Václava, i tak se ale Západočeskému muzeu můžete s tímto svědcem setkat.
1: Ať už v knihovně prostřednictvím mnoha zajímavých knihovních dokumentů nebo v našich stálých expozicích, například v expozici umělecko-průmyslové, kde je zajímavá plastika svatého Václava, nebo v muzeu církevního umění, kde je k vidění nádherný oltář českých svědců, který pochází z kostela svatého Mikuláše v Plzni, nebo ve stálé expozici v hlavní budově muzea, která je věnovaná historii, kde se nachází votivní obraz svatého Václava.
2: Který z exponátů vztahujících se ke svatému Václavu vy osobně považujete za nejzajímavější?
1: Nejzajímavějším a nejcennějším historickým pramenem, který souvisí se svatým Václavem, je onen votivní obraz svatého Václava a k němu patřící obraz, který byl součástí korouhve. A proč je tak zajímavý? Nejenom svým duchovním obsahem, ale také tím, že má bezprostřední souvislost s Plzní, dokonce je na něm historická Plzeň i vyobrazena.
2: Možná bychom mohli připomenout, za jakých okolností tento votivní obraz vůbec vznikl.
1: Přenesme se do pozdního 17. století, kdy české země procházejí duchovní i hospodářskou obnovou po 30-leté válce a v prostředí církevních i intelektuálních kruhů začíná velké snažení o zvýraznění role českých zemských svědců. Proto také pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilemberka vyvinul obrovské úsilí, aby posílil kult svatého Václava, ale on se třeba snažil také o to, aby byl oficiálně uznán kult svatého Ivana. Takže toto je velmi zajímavý duchovní kontext, ale on je tam také kontext ještě historický, protože v té době zde hrozí další nebezpečí, a sice nebezpečí turecké expanze. A všechny tyto momenty v podstatě lze z obrazu samotného i z historie tohoto obrazu vyčíst.
2: Votivní obraz svatého Václava v expozici Západočeského muzea v Plzni vám s historičkou Anou Matouškovou představíme v plzeňských zajímavostech krátce před 11:30. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: byla Toutou a písnička Afrika z roku 1982 na Českém rozhlase Plzeň. Teď se zaposlouchejte do vyprávění Miroslava Horníčka. Příjemnou zábavu.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavý, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory a tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák, ovšem pravej, no, pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to byl fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on jí škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jí najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Tam mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský čitoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Plzeňský kulturní dům Šeříkovka bude za týden hostit talk show Desítka Pavla Horváta. V našem vysílání o tom budeme mluvit za pár minut právě s bývalým fotbalistou Viktorie Plzeň Pavlem Horvátem. Jsme Český rozhlas Plzeň a teď nabízíme Stevieho Vondra. Pěkné dopoledne.

0: Petr Nač a i tak jsme stále frajery na Českém rozhlase Plzeň. Bývalý fotbalista Viktorie Plzeň, pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, přijede za týden i se svými hosty do plzeňského kulturního domu Šeříkovka. Výjezdní talk show Desítka Pavla Horváta začne v pondělí 5. října v 19 hodin a právě teď je Pavel Horvát v našem vysílání. Pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Letos vám dělá společnost mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka. Kromě něj bude vaším hostem také bývalý rozhodčí Pavel Královec. Proč jste zvolil právě jeho?
1: No tak, protože s Pavlem Královcem samozřejmě se znám, myslím si, troufnu říct od začátku jeho rozhodcovské kariéry a myslím si, že i mimo to hřiště jsme si měli co říct. Je to kluk nebo chlap, který žije a působí na Domažlicku a já jsem i v Domažlicích trénoval, takže máme k sobě nějaký vztah a myslím si, že i rozhodčí k tomu fotbalu velmi patří a mají spoustu historek, ať už zajímavých, anebo samozřejmě vtipných.
0: Můžete týden dopředu posluchačům třeba prozradit, jaká témata budete se svými hosty probírat?
1: Tak já jenom popíšu tu talk show vlastně, kdy Tonda Panenka je fantastický, musím říct, že na každém výjezdu předvede parádní výkon, stejně tak asi jako tomu bylo na hřišti, možná si ho někteří posluchači budou pamatovat. A samozřejmě máme nějaký scénář, ale je úplně jednoduchý se od něj vždycky odklonit, protože samozřejmě ty historky nejsou vždycky stejný a tím, že máme vlastně na každý té stanici jednoho zvláštního hosta, což tady bude Pavel Královec, tak předpokládám, že se to hodně bude ubírat ke vztahu hráč rozhodčí.
0: Ještě pojďme krátce k české reprezentaci, kterou po porážce s Chorvatskem 1-2 čeká v Lize národů zítřejší zápas proti Anglii. Jak bude podle vás vypadat utkání proti bronzovému týmu z letošního mistrovství světa?
1: Já si myslím, že to bude hodně podobný, že budeme chtít předvíst něco, to, co se kluci učej nebo naučili už v tréninku a samozřejmě musíme malinko přimouřit oči, stejně jako s Chorvatskem, kdy nám některé ty pasáže zápasu samozřejmě vycházely líp a některý hůř, ale to k tomu patří. Já si myslím, že jsme nastavili nějakou cestu a teď by bylo dobrý chvilku pozitivně na to koukat a držet klukům a trenérům palce.
0: Pavle, těšíte se do Plzně na plzeňské publikum?
1: No tak jasný, tak já do Plzně jezdím pravidelně a myslím si, že doufám, že mě Šeříkovce zase plzeňáci nesklamou.
0: Na výjezdní talk show Desítka Pavla Horváta, která bude v pondělí 5. října v 19 hodin v Plzni v Šeříkovce, nás přišel pozvat sám Pavel Horvát. Pavle, díky, ať máte v Plzni úspěch, ostatně jako všude. Pěkný sváteční den.
1: Děkuju, hezký den.

0: pondělí dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň. Je státní svátek, většina z vás má volno, tak teď poslouchejte, kam můžete zajít.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve Švihově se od 14:30 odpoledne můžete vydat na besedu o dívání v renesanci. Historička Veronika Pilná přiblíží, z jakých materiálů se renesanční oděvy vyráběly a jak vypadalo oblečení šlechty i služebnictva. Setkání se uskuteční v tradičním sále Vodního hradu Švihov a vstup je zdarma. Svatováclavské jízdy vozidel městské hromadné dopravy můžete zažít dnes v Plzni. Historické jízdy trolejbusem a autobusem připravil spolek Škoda Bus Klub. Hlavním dějištěm jízd bude obratiště na Doubravce. Plzeňské depo 2015 pořádá Street Food Market od 10 hodin do 18. Tam můžete zajít na jídla z české i světové kuchyně, sladké i slané speciality, nápoje a občerstvení z food trucku. Vstup je zdarma. Ve Zbuchu začíná v 10 hodin Václavský den u Koudelíka. Na sváteční den tam můžete spojit s posezením a tradičním občerstvením. Pokud dáváte přednost pohybu, připravilo pro vás Stříbro už 23. ročník svatováclavského vejšlapu. Start je v 10 hodin před radnicí a účastníky čeká 10-kilometrová trasa ze Stříbra do Kostelce. Na tradiční slavnost na Václava můžete vyrazit také do Plané. Na náměstí Svobody začíná v 10 hodin gastronomická část. Hlavní program pak v 11 hodin vystoupením Michala Horáka s kapelou. Ve 15:45 zahraje Kamelot a v 16:30 odpoledne zazní písně Michala Tučného v podání revivalové kapely. A ještě se podíváme do Klatov. Tam jsou tradiční svatováclavské oslavy. Na náměstí Míru začne program v 11 hodin. Ve 12 hodin přijede svatý Václav s družinou rytířů Koruny české. Následují šermířské souboje, kejklířská vystoupení, hudba a další program až do odpoledne. Večer od 19 hodin pak v sále radnice zazní koncert Andrej Kalivodové a Ladislavy Kaspříkové. Užívejte si tedy sváteční den, který bude plný sluníčka, ať už jste kdekoliv. A my už tady máme pro vás další písničku na dnešní dopoledne. Tady je kapela Smoky, tak si to užijte. Breathless drive.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. Už po 10. hodině přivítáme ve studiu dva hosty. Bude to Nina Jáchymová a Martin Benedikt. Autoři knihy Fenomén lidového léčitelství Božena Kamenická. O bábě Radnické, jak ji asi tak všichni známe, bude řeči už po zprávách. Tak si určitě udělejte čas a zůstaňte s námi.
1: Každý

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can. Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
2: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
1: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
3: Ani z Outlova s dcerou drobienou.
1: Jan Libíček. Dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Česko má před sebou 2 týdny babího léta. Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. Ve vojenském muzeu v Rokycanech si dnes připomenou prvorepublikovou armádu i všeobecnou mobilizaci roku 1938. Dnes bude většinou jasno, s teplotami do 24 stupňů. Pěkné pondělní dopoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
5: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
4: Muzeum na demarkační linii v Rokycanech dnes pořádá projektový den zaměřený na prvorepublikovou armádu. Návštěvníky čekají ukázky vojenské techniky, včetně unikátní repliky takzvaného tančíku, tedy malého obrněného vozidla. Připravená je taky bojová ukázka s víc než 100 členů klubu vojenské historie. Pokračuje Radka Vávrová z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
6: Program začíná v 11 hodin a hlavním bodem programu bude bojová ukázka, kterou jsme nazvali Boj o hranice. Návštěvníci také uvidí v akci pásovou i kolovou techniku, také unikátní tančík vzor 33. Program areálu muzea potrvá do 17 hodin.
4: Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat taky zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně.
0: Sport.
4: Čech Matyáš Vacek si na závěr mistrovství světa v silniční cyklistice při pádu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu, který začíná v sobotu v Lublani. Rozhodnou o tom další vyšetření. A hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré. A bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala ve Starém Plzenci, 2 osobní auta se srazila na křižovatce ulic Máchova a Pionýrů. Nikdo se nezranil, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné dopoledne, sváteční vysílání Českého rozhlasu Plzeň okořeníme rozhovorem s autory nové knížky Fenomén lidového léčitelství Božena Kamenická. Není snad nikdo, kdo by ji neznal a nebo někdy nepotřeboval její bylinky. Autoři Nina Jáchymová a Martin Benedikt už jsou ve studiu a po písničce začneme. Pěkný sváteční den, Václavům přejeme všechno nejlepší k svátku a příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Richard Jandovský.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a my se teď pomyslně přeneseme do radnic na Rokycansku a nejenom tam. Dlouhá léta tam působila bylinkářka Božena Kamenická, kterou známe třeba jako bába radnická nebo bába Tymákovská. Teď o ní vychází knížka Fenomén lidového léčitelství Božena Kamenická. Její autory vítám v našem vysílání. Je tu Nina Jáchymová a s ní Martin Benedikt. Pěkné sváteční dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Proč jste se zrovna vy dva rozhodli napsat knížku o bábě radnické?
2: Tak tady já asi začnu. Já jsem totiž původně studoval pedagogickou fakultu a hledal jsem si téma na bakalářskou práci. A protože jsem z Tymákova, tak postupem času mi vyplynula právě ta Božena Kamenická. Mimo jiné se tam po ní jmenuje i mateřská škola, pořád si ji říká Boženka. A když jsem potom pokračoval, tak jsem zjistil, že je u ní jenom pár článků. Ale měl jsem teda neskutečné štěstí, protože potom, když už jsem nevěděl, jako kde hledat dál, moje rešerše prostě zklamala, tak jsem začal hledat lidi. A jeden z těch lidí se jmenoval Stanislav Kalibán, což byl strašně hodný pán. Měli jsme spolu několik velmi takových hlubokých rozhovorů a on mimo jiný tu paní Kamenickou nahrával. Někdy tajně, někdy s jím vědomím. Většinou to bylo...
0: GDPR ještě neexistovalo.
2: Právě.
1: Přesně tak.
2: Takže většinou to bylo někde u oběda, kde tam měli nějaké hosty a ona vyprávěla většinou jako nějaké příběhy z jejího života. A já jsem na základě toho postavil potom tu bakalářskou práci a lidi to celkem zajímalo. I několik let potom mi prostě chodili zprávy, že by jako rádi si o tom ještě přečetli víc. A já jsem měl jako pořád myšlenku, že bych možná jako někdy tu knížku napsal. A pak na jedné sociální sítě jsem právě viděl Ninu, která tam psala informace, které já jsem neznal a odporoval to tomu, co jsem jako věděl.
0: A bylo to k tomu příspěvku na Českém rozhlase Plzeň.
1: To je to, co jsem vám tam psala, ano.
0: Já jsem právě slyšel, no, že jste nám to vlastně oznámkovala.
1: Já když jsem se začala právě, když se ozvala paní z Českého rozhlasu, tak jsem vlastně si říkala, no a jak my jsme se vlastně poznali. A my jsme se poznali na sociální síti, jak říká Martin, kde byl váš článek o Boženě Kamenické, nevím k jakému výročí, jestli narození nebo úmrtí. A tam právě bylo i jakoby zmínky z jejího života a tak. A mě to nekorespondovalo s tím, co vlastně já jsem znala od mojí babičky, paní Libuše Kotvový. A vlastně jsem to okomentovala. No a tam se mi ozval Martin, vlastně napsal mi soukromou zprávu s tím, že teda je autor bakalářské práce, o které já už jsem věděla, protože už jsem si taky zjišťovala spoustu informací. A vlastně takhle jsme se dali dohromady. No. A já teda paní Kamenickou vlastně mám ráda od malinka, nebo v životě jsem ji neviděla, ať jsem z radnic. Ať jsem měla možnost ji vidět, protože jsem ročník 85, ona zemřela 96, ale... nějak jsme se jako prostě minuli.
0: Ona se potom přestěhovala do Plzně.
1: Ona se přestěhovala do Plzně, ale celá vlastně moje rodina se u mě léčila a mě o ní vyprávěla moje babička. A vyrůstala s mojí prababičkou. Takže tam byl takový ten příběh, který se nesl a moje babička vždycky říkala, prosím tě, napiš o ní něco nebo zvěční nějak. A všechno se to vlastně dalo dohromady tady s Martinem a tím to vlastně vzniklo, což...
0: Tak to byla taková náhoda.
1: No.
0: Všechno jedna velká.
1: No.
0: A dokážete dát dohromady ten datum, nebo datum, aspoň třeba rok, kdy to bylo?
1: Je to 5 let zpátky podle mě, takže to bude 2021.
0: Takže tak dlouho vlastně jste psali tu knihu?
2: No, psali, my jsme scháněli informace a tak. Knihu jsme psali vlastně poslední rok, když už jsme si byli jistí, že toho máme jako dost.
1: No ale ten počátek tvojí práce je mnohem dřív, že jo? Ten úplný začátek tý Martinovo, to je mnohem...
2: To snad ani nechci vzpomínat, to je možná 15-16 let zpátky.
0: No a kdy jste teda rozhodli, že napíšete tu knížku? Jste si sedli prostě lidsky a setkali jste se, to byl covid, ne, přece 2021?
1: To byl covid, to jsme si pořád jenom psali, to je pravda. A pak asi, když jsme začali možná schánět nějaký ty lidi nový, který jako dřív Martin třeba nepotkal nebo neměl možnost, tak jsme se začali scházet s těma lidma, najednou to nějak samo jako vyplynulo, podle mě.
2: No já souhlasím, no mě do toho teda trošku dotlačila ta Nina, protože já bych to jako odkládal ještě dál.
0: A no ale měl jste to v plánu přece.
2: Měl, ale ona začala schánět ty lidi a já jsem si říkal najednou jako hele, tak jeden, další a už jsme měli jako docela dost materiálu a asi takový největší impuls potom bylo, když jsme jako se bavili o tom, že bychom šli do nějakého toho nakladatelství už. A já jsem viděl na jedné knize Starého mostu svého dobrého kamaráda na fotce, na titulce a já jsem říkal, hele, jak ses tam dostal, nebo tam říkal, to je to, známej vlastně tam je jeden z těch hlavních majitelů toho mostu, toho nakladatelství, tak jsme se jako oslovili. No a pak už to šlo vlastně jako na drátkách.
1: A to bylo ale ještě zajímavé to, že my jsme v tu dobu, Benešova škola, který pracuju, teda tak slavila 100 let a my jsme hledali různé knihy starý a tam já jsem našla knihu, o které se o té škole psalo a volala jsem si právě, teď nevím, s panem Flaxem nebo s panem Mazným, to je jedno, a říkala jsem o té knížce, za nějak jsme začali bavit a on, jo, tož jako o těch lidech ty knihy moc nevydáváme. A pak jsme si psali s Martinem a říkal, no já jsem mluvil s tím druhým, s tou nakladatelství. Říkám, aha. A najednou si to řekli oni mezi sebou a vlastně pak teda řekli, že to oslovilo a že by vlastně tu knihu, že by se jim líbilo.
0: Tak hlavně, že jste si to řekli i vy mezi sebou. Dobře, tak po písničce budeme pokračovat.

0: dopisy i z Německa, z Kanady, já nevím, doplně nevím odkud.
1: Já si myslím, že i Latinská Amerika tam někde byla.
0: No, a... jako opravdu, a ty lidi si ji dodnes pamatují. Myslím si, že spoustu lidí jako dnes, když se řekne bába Radnická nebo jenom paní Kamenická, že ví.
2: Ona se narodila 1898 v Jihlavě. Jak se vlastně dostala do těch Radnic? A vůbec sem k nám, do toho našeho kraje, protože se pořád stěhovala.
0: Dostala se tam tak, že vlastně jí zemřel manžel v roce 1910, sklář Michal Krutiš, teda takhle, zemřel jí tatínek, aby se bych se vrátila do toho, její tatínek zemřel, byl to sklář, měl velký úraz ve skláně a ta její maminka Barbora sebrala teda všechny ty sourozence, někteří už s nimi, nebo ty děti, někteří už s nimi nežili a přijeli vlastně do těch Radnic, protože tady byla taky sklárna v Radnicích, Fričkovna. A začali bydlet ve Svaté Barboře. Pak se tam několikrát přestěhovali, ale už vlastně na tom Radnicku ta rodina zůstala, ta maminka její tam dožila, někteří ty sourozenci tam taky zůstali a někteří teda se potom jako rozprchli do světa, ale ta její maminka a ona se tam vlastně vracela, tam prostě už nějak jako zakořenili.
2: A to už tenkrát měla vystudované to léčitelství?
0: Ne. To teď se bavíme o roce 1910.
2: Aha.
0: A ona se pak vlastně někde během války dostala do České Lípy a tam to chodila... měla vystudovat. Ale ty počátky už měly být údajně v Radnicích, kdy měla s nějakým lékárníkem prostě mu sbírat bylinky a měla už jako se o to zajímat.
2: Už nazbírala praxi.
0: No, ona asi to měla v sobě, takže už tam někde se snažila možná do toho proniknout nebo pronikala.
2: No a kdy teda začínala provozovat to její léčitelství?
1: No, někdy po roce 1926, když se právě dostala do té České Lípy, kde měla tedy vystudovat nějakou tu přírodovědeckou školu, ale to je jedno z bílých míst v té naší knize, tam se spíše dohadujeme, jako co to vlastně bylo. Ona ten titul měla německý, takže zřejmě to mohlo být i studium někde v Německu, těžko říct.
2: A o tom bychom si mohli pustit tady přímo paní Kamenickou, protože vy máte ve vaší knížce takzvané QR kody a ty vlastně odkážou lidi na zvuk s hlasem paní Kamenické. Tak jdeme na to.
3: Já jsem přírodovědeckého léčení lékař. Říká se to německy. Naturheil, chude, Wissenschaft. Heilpraktikerin. Takový mám titul. No. Protože já jsem měla takový tomu vrozené schopnosti, tak já jsem pokračovala až do celého toho vědění, který musí ovládat každý takový přírodovědecký lékař. Rehabilituju páteře s velikým úspěchem. Já jsem narovnala i takové lidi, které nechodili už.
2: Tolik tedy Božena Kamenická, přímo její hlas, který je taky v té knížce. Dochovaly se třeba nějaké chorobopisy? Psala si něco ke svým pacientům, nebo prostě to měla tak, že viděla a věděla?
0: Chorobopisy jsme nikde žádné nenašli. Nebo
2: žádné záznamy vůbec neexistují. Jenom recepty na ty bylinky, na ty...
1: Přesně tak, maximálně ty recepty, kde ale jsem tam třeba napsala nějaký lísteček s dodatkem, nebo někde něco škrtli, upravili třeba gramáž bylinek, nebo zase zaměnili jinou, ale nic konkrétně většího se nedochovalo, nebo ani je nepoužívala zřejmě.
2: Ona ty diagnozy určovala především podle moči, vlasů, je to tak? Ještě něco?
0: Vlasu,
2: nebo já jsem právě čet i vlasy, ale nevím...
0: Určitě jako podle moči, ale spoustu těch lidí tam říká, že se na tu moč ani nemusela podívat a věděla. Takže asi to už se nedozvíme, protože s ní rozhovor udělat nemůžeme.
1: Ona na jedné z těch nahrávek vyloženě říká, že ta moč je jenom taková zástěrka, aby to nevypadalo, že si to jako od někuď.
2: Aha.
1: Takže a o vlasech jsme se nikdy jako nic nedozvěděli. Já si myslím, že možná z celkového vzhledu toho pacienta to mohlo být, ale...
0: A určitě brala celkový vzhled a celkový vlastně nějakou, tam někde bylo i auru toho člověka, jako nechci to, tak jako to, co, čím určovala tu diagnózu, jo.
2: On jí znal celý svět, jak už jsme říkali na začátku, byli u ní lidi z Kanady, Austrálie, Anglie, taky z Ameriky. Tam údajně z Ameriky poslali 6letou holčičku, co jsem četl v nějakém rozhovoru. Ten dávala někde v roce 1994, 2 roky před její smrtí. Ona taky hodně léčila vlastně neplodnost. A dalo by se říct, že těch matek nebo spíš těch žen bylo hodně. Opravdu hodně.
0: Tam je hodně v té knize, děkuje hodně těch děkovných dopisů, hodně fotek těch dětí.
2: No,

0: měla krabici, kam jí posílali ty fotky těch dětí.
1: A už se mi stalo, že mi právě někdo řekl, když zjistil, že teda píšeme knihu, že já jsem to dítě. Já jsem to dítě. Jako i v Dobřanech, kde žiju, tak jako já jsem to dítě té paní Kamenický. Já bych se nenarodila.
0: Na křest.
1: už je veřejně se dá na Facebooku podívat, kde je křest.
0: Kde teda u nás v Plzeňském kraji všude bába Kamenická fungovala, nebo bába Radnická?
2: Tak začínala v té České Lípě, ale odtud se přesunula do Radnic. Mm. Z Radnic potom právě do Tymákova, kde jsem ji našel já. A potom se opět vracela do Radnic a nakonec teda se stala občankou Plzně. Mm.
0: No a taky jste četli třeba o prezidentově směsi?
1: Samozřejmě. Samozřejmě, že jo.
0: Tím tam máme taky prezidenta Ludvíka
1: Svobodu, ano.
0: Mm. A existuje někde ten recept? To dneška?
2: Dá se dohledat, já teďka nedokážu přesně říct, jestli zrovna tenhle máme v naší knize, těch receptů je tam mnoho, ale určitě se dohledat dá, já si myslím, že na internetu jich je spousta, akorát už to není tak šité na míru, jako, ale většinou je to jako zobecněné, prostě prezidentská směs.
0: Božena Kamenická měla taky dramatický život, měla ona jedno dítě, to zemřelo v 5 letech při autonehodě. Jak to bylo dál s ní vlastně, o koho se starala, nebo jaký byl její život?
1: Ona vlastně měla několik těch sourozenců. Jeden z těch sourozenců se sem potom vracel.
0: Bylo jich 9?
1: Bylo jich 9, ano. Vracel se sem s manželkou a měl 3 syny. Ona porodila a zemřela, a teď si úplně nejsem jistá na co, ale zemřela po 6 nedělí a zanechala po sobě teda 3 chlapce, malého Jaroslava, shodaj jmen, její syn vlastně, který zemřel, se taky jmenoval Jaroslav. Jaroslava, Karla, říkám to dobře?
2: A Otakara.
1: A ona vlastně si je teda vzala, nebo teda ten její bratr řekl, že je vlastně dá, aby se o ně mohla ona starat, a vlastně Jaroslava si osvojila. Takže měla další vlastně jako 3 syny místo svého Jarouška.
0: A o vaší knížce si budeme dál povídat zase po písničce.
3: Takže jedné moc
0: člověk. Ještě teda paní Kamenická.
3: A já je viděla ráno. Od 5 hodin od 5:30 až do večera do 7 a mezi nimi byli lidé mladé, které museli zemřít, kterým jsem nemohla pomoct. A to mě nejvíce trápilo.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň jsou stále hosté Nina Jáchymová a Martin Benedikt. Společně napsali knížku Fenomén lidového léčitelství Božena Kamenická. No a teď už k samotné knížce. Co všechno v ní najdeme? Co to čtení? Je to jenom čtení od báby Radnické?
1: Určitě ne, klidně přenosám Martinovi.
2: Dobře, takže my jsme zachovali tu kostru té mojí už letité bakalářské práce, to znamená, že to začíná takovým obecným povídáním vůbec o historii léčitelství, s tím, že jsem se tam o něco víc věnoval uroskopy, což je právě léčba z moči. Mm-hmm.
0: I když to byla zástěrka, jak jste říkal.
2: Možná jo, možná ne, to možná, už dneska nezjistíme.
1: Ale bylo to pro nás důležité to tam zmínit.
2: Ale už od středověku je to vlastně jeden z nejpoužívanějších systémů, takže bylo důležité to tam dát. Potom tam máme další 4 velmi významné léčitele, ať už je to Jan Mikulášek nebo třeba Páter Ferda, protože jsme si řekli, že by bylo hezký jako dát tam ty současníky té Boženy Kamenické, takže celkem je tam teda zmíněno 5 těch léčitelů, včetně jí. No a pak už je tam asi samotné kapitoly o té Boženě Kamenické.
1: V tvojím životě postupně vlastně od mládí. Ty jsou až na konci, ale je to postupně od vlastně začátku toho jeho života. Začíná to vlastně Jenštejnem, kde ona se narodila, potom vlastně přestěhování do Radnic. Jo, je tam zmíněno to, že vlastně je ze sklářského rodu, vlastně, že ta linie šla právě, nebo proto se sem stěhovali. Na konci je i rodokmen jejich. Takže to jde vlastně až potom do té její smrti. Postupně ten život tak, jak se jako odvíjel. I se všemi těmi jejími tragédiemi.
0: Kolik nahrávek je vůbec k dispozici s hlasem Boženy Kamenické?
2: Snažili jsme se každou kapitolu doplnit alespoň jednou, někde jich dokonce víc, ale jsou takhle krátké, jako slyšeli posluchači před chvílí, takže, ale minimálně její hlas určitě
1: takže uslyšíte. Takže kapitoly 13, takže minimálně.
0: A vy už se vlastně zmiňovali, kdo vám ty hlasy propůjčil nebo daroval?
2: Převážně to byl teda pan Stanislav Kalibán, se kterým jsem teda neměl možnost se rozloučit, takže aspoň tímhle ho teda zdravím, už asi předpokládám tam nahoru. A potom pan Oldřich Paulus nám poskytl další ještě nahrávky.
0: Kde vyjde vaše knížka?
1: 6. října.
0: Už se těšíte? Viděli jste už ji?
1: Neviděli, je stále v tisku, ale těšíme se.
0: Se tak vaše nakladatelství doufám, že bude.
2: 5. října se na ní máme jít poprvé podívat, takže už jsme nedočkaví.
0: A kde bude mít křest? Je to asi hloupá otázka, ale tak nabízí se Radnice.
1: Radnice to budou. Bude to 14.11. 14. listopadu ve 14 hodin v obřadní síni v Radnicích. Na to se taky těšíme teda.
0: Tak to už je takový malý prostor teďko příprava tady u nás.
1: Jo, určitě je to příprava a už se na to moc těšíme. No.
0: No a vlastně musíme taky připomenout, že příběh Boženy Kamenické ožil 5. září v Radnicích, kdy v muzeu Josefa Hiláka byla otevřena její stálá expozice. A vy se tam potom budete podívat společně s lidmi, kteří přijdou, nebo je to součástí toho křtu?
2: Určitě se tam půjdeme podívat. My jsme moc rádi, že se tam něco takového povedlo uskutečnit. Trošku nás teda mrzelo, že jsme nestihli ten termín, že jsme to rovnou nemohli spojit, ale i takhle si myslím, že to bude moc pěkné.
0: Kolik máte pozváno hostů?
1: Máte nějaké vzácné hosty pozvané? Máme vzácné hosty, myslím si, že tak 20 lidí oficiálně pozváno od nás a zbytek je samozřejmě na tom, kdo se přijde podívat, kdo bude chtít. Máme vzácné hosty, původně vlastně bylo v plánu pozvat pana Bartošku, který teda bohužel to jsme nestihli, protože ten nám taky dával vlastně rozhovor, poskytl.
0: A co je na tom pravda s těma knedlíkama, že umí prý dobře zamíchat.
1: My jsme to jenom slyšeli, ale údajně je tam míchal, ale jestli to tak je, už se taky nedozvíme.
0: Přímo přijel k paní Boženě Kamenické.
1: On tam jezdil potom už, protože ona se ho oblíbila, takže on tam určitě strávil sice tu dobu, kterou ona si ho zkontrolovala jako pacienta, ale prý tam prostě byl i delší dobu. A
0: to vypadá, že jí vařil.
1: V té době jí tam měl někde zamíchat knedlíky. Jestli to tak bylo, už se ho taky bohužel nezeptáme, ale taky zdravíme nahoru, že ten nám poskytl krásný rozhovor, ten v té knize taky je. A chtěli jsme, aby jí pokřtil. To se bohužel splní, pokřtí nám jí Olda Paulus, kterému ona byla za kmotru jeho dětí v Dolní Bečvě. Ale hosti jsou například pan doktor Špišák, kterému jezdila do Karlových Varů, paní Vojtová, dcera pana Vadima Petrova a podobně, takže.
0: No tak já vám budu přát, aby se vám křest povedl. Děkuji. Aby hlavně ta kniha vyšla včas, aby se to povedlo. Aby se dobře prodávala taky.
1: Děkujeme.
0: Určitě si ji rád přečtu. Dnešními hosty byly Nina Jáchymová a Martin Benedikt, autoři knížky Fenomén lidového léčitelství Božena Kamenická, kterou si budete moct koupit už 6. října.
1: Ano.
0: Moc děkuji za vaši návštěvu, bylo to moc příjemné a někdy zase naslyšenou a naviděnou.
1: My děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

V rubrice Náš příběh vám dnes představíme Elišku Fajlovou, která v Karlových Varech provozuje nový cirkus. Určitě poslouchejte dál Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a my se teď zastavíme v Karlových Varech. Eliška Fajlová si vyzkoušela předvádění kostýmu, taky ohnivé divadlo, chůzy na chůdách a balancování na obruči. A pak se rozhodla k zatím svému nejodvážnějšímu počinu. Založila v Karlových Varech novocirkusový Cirkus Ceres.
1: Elišku Fajlovou mohli vidět v minulých letech lidé třeba na mnoha poutích a trzích a historických oslavách. A aby toho nebylo málo, tak si založila cirkus, tedy přesněji nový cirkus. Vy sama jste se taky musela stát akrobatkou?
2: Já jsem samozřejmě měla ambice stát se akrobatkou, ale když začnete s novým cirkusem před třicítkou, tak to není úplně optimální. Zjistila jsem, že nejlepší akrobatkou už nikdy nebudu, ale že můžu být lektorkou, průvodkyní a tvůrkyní toho prostoru, který je bezpečný, ať už fyzicky, nebo právě pro ty děti duševně. Takže můžu být lektorka a novocirkusová pedagožka.
1: Co všechno zájemkyně o nový cirkus nebo o různé akrobatické kousky můžete naučit?
2: Nový cirkus přináší tak širokou škálu disciplín, že si každé dítě může najít to, v čem vyniká. Může být flexibilní a být skvělý akrobat, může mít velkou sílu zvládat párovou akrobaci, nebo je to dítě, které zvládne se krásně soustředit a může excelovat třeba právě v žonglování nebo jiných disciplínách. Takže si tam každý může najít to své.
1: V Karlovarském výměníku, kde jste našli útočiště už jenom proto, že je tam třeba možné instalovat různé konstrukce, tak když nabízíte ukázky, že si děti můžou vyzkoušet různé akrobatické kousky, tak jsou tam dlouhé fronty.
2: My jsme přišli s takovým konceptem, což je putovní cirkusiště, kdy opravdu můžeme s konstrukcí na závěsnou akrobaci, která není nějak dramaticky vysoká, objíždět třeba menší akce. Je to taková alternativa ke skákacím hradům, kde si děti můžou zavěsit na tu šálu, vyzkoušet si ty jednoduché cviky nebo naopak si opatrně osahat všechny ostatní disciplíny. A co se týče výměníku, tak ten nám opravdu poskytuje výšku stropu 6 metrů, což je takové minimum právě pro závěsnou akrobaci. A v letošním roce už se naše kurzy zaplnily. Máme přihlášených asi 80 dětí, a to ve třech kurzech v Ostrově a ve dvou v Karlových Varech.
1: Vypočítává Eliška Fajlová. Nový cirkus na jednu stranu budí obrovský obdiv k odvaze zkusit si různé triky a na druhou stranu hrůzu z toho, že bych se měl k zavěšené obruči třeba jenom přiblížit, abych nepřišel úrazu, ale není to tedy jenom o té obruči.
2: Ne, vůbec ne. Já si myslím, že ten svět nového cirkusu a to zdánlivé nebezpečí nebo nějaký pomyslný bezpečný risk, který přináší, je to, co ty děti zajímá a baví.
1: Dodává lektorka a principálka cirkusu Ceres Eliška Fajlová. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jana Zagorová byla na Českém rozhlase Plzeň. Za 7 minut začnou další zprávy a po nich vás svátečním vysíláním provede kolega Roman Stupka. Richard Tendovský se loučím a přeji pěkné sváteční dopoledne.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Průměrná škoda v cestovním pojištění letos v létě vzrostla. Zemědělci na Domažlicku začali se setím ozimých obilovin. Hotovo má být do měsíce. Festival finále dnes uvede film Čika Čeka. Dnes bude většinou jasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy pro vás připravila Kateřina Ezeldin Dudáková. Průměrná škoda v cestovním pojištění byla v letošní hlavní sezóně vyšší než před rokem. Nejvíce pojistných událostí tradičně hlásili klienti z Egypta, a to 36%. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Nejvíce pojištěných turistů vycestovalo v létě podle nich do Řecka, Egypta, Turecka, Tuniska a Bulharska. Podle manažera marketingu a komunikace Ergo cestovní pojišťovny Vlastimila Divokého samotná popularita destinace ještě neznamená, že v ní bude odpovídat podíl škod podílu cestujících. Například v Egyptě připadá na 100 turistů dvakrát více škod než v jakékoliv jiné destinaci. Zemědělci na Domažlicku dokončují sklizeň kukuřice. Kvalita je ale kvůli suchu výrazně horší než v minulých letech. V současnosti taky zemědělci začali sít ozimé obiloviny, říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
4: Zasili jsme žito, ječmeny, pšenice, teďko budeme sít tritikále a až doděláme kukuřice, tak se pokusíme ještě udělat nějakou senáž, aby jsme měli jako nějakou zásobu ještě pro bioplynovou stanici. Teďko mi bych řekl, že momentálně na to optimální počasí. Sucho a dá se prostě klasicky pracovat.
2: V případě příznivého počasí by měly být ozimé obiloviny vyseté zhruba do 4 týdnů. 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň dnes pokračuje svátečním programem. Návštěvníci přehlídky mají šanci vidět i slyšet své oblíbené herce, režiséry a další osobnosti spjaté s filmem, které jsou tentokrát v roli hostů finále.
5: To kdybych přišel za babi jako Helena já.
6: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
5: Co?
6: Že jsi teplý.
7: Snímek Čika Čika osobně uvede režisér Šimon Holý a chybět nebude Pavla Tomicová.
5: Já jsem gay a nepracuju v žádné bance, ale živím se jako drag queen.
6: Jako co?
7: Na programu je také přidaná projekce dokumentu o Báře Basikové.
8: Ta svoboda teda něco stála.
7: Festivalový život v kavárnách přináší také vysvětlování. Třeba herec Marek Adamčík odmítá údajně velké role.
9: Já už se toho začínám trošku děsit, aby si teď někdo nemyslel, že teď nechci už do konce života pracovat.
7: A na klidné tváři půvabné Kláry Isové bylo znát, že s něčím není komfortní. Právě dneska začíná točit svůj nový film.
10: Do poslední chvíle probíhají různé úpravy a přepisy, a když pak dostanu, já už nevím, kolikátou verzi a tam nejsou ty úpravy, tak já bouchám to stolo, říkám kurňa a zase to tam prostě přepisu a tak.
7: Festival Finále Plzeň končí 30. září. Jiří Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Portugalští fotbalisté získali 3 body i ve druhém zápase na úvod Ligy národů. Úřadující šampioni zvítězili v Norsku 2-1, Řecko vyhrálo v Německu 1-0, Nizozemsko v Srbsku 2-1 a Dánsko porazilo Wales 2-0. V elitní části Ligy národů se dnes od 20 hodin a 45 minut utkají Belgie s Francií a Turecko s Itálií. Češi nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré. A bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto se střetlo s cyklistou na trase Kozolupy Myslinka, na místě zasahují záchranáři. A osobní vozidlo srazilo jelena mezi Modravou a Kvildou. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je pondělí, což je podle průzkumu mezi lidem obecným nejméně oblíbený den v týdnu, ale když se takhle hezky našroubuje na víkend díky státnímu svátku, tak proti tomu určitě nikdo nic nemá. Zvlášť, když ještě k tomu vyjde krásné počasí babího léta. No a jsem rád, že i dnes posloucháte rádio vašeho kraje a v následující hodince si budeme hlídat příjezd svatého Václava. Jeho družina se chystá do Klatov a my tam máme svého člověka. V plzeňských zajímavostech vám blíže představíme obraz svatého Václava ze sbírek Západočeského muzea. No a už za pár minut chvilka s češtinou neboli jazykový koutek. Tak hezký sváteční den.
3: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Jazykový koutek.
1: A nejednu vychytávku teď pro nás má odbornice na češtinu, kterou k mikrofonu pozval Stanislav Jurík.
2: Tentokrát si popovídáme o různých malých, ale důležitých věcičkách, se kterými občas manipulujeme a máme k nim tak trochu zvláštní vztah. Neznáme totiž jejich přesné označení, anebo je natolik složité, že ho nechceme používat. Co se vám například vybaví, když se řekne vychytávka? Otázka pro doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovem vychytávka označujeme důmyslnou pomůcku nebo praktické řešení, které nám usnadní život. Třeba praktický držák na telefon, zvláštní otvírák nebo drobnou součástku, u které přesný název ani neznáme. Důležité je, že touhle věcičkou vychytáme problém, tedy ho vyřešíme. Mnoho věcí bereme denně do ruky a něco s nimi děláme. Něco tiskneme, posouváme, něčím točíme nebo zaklapáváme. Podle konkrétního způsobu fyzické manipulace pak dané věci také pojmenováváme a tím vznikají výrazy jako mačkátko, šoupátko, cvakátko, hejblátko, kvedlátko nebo štěrchátko. Některá z těchto slov jsou spisovná, například tlačítko, ale většinou nejde o spisovnou slovní zásobu. Při jejich vytváření někdy hraje roli i zvuk, který při manipulaci vydávají. Náš komunikační partner nám přesto v konkrétní situaci rozumí, protože vidí, co lze zmáčknout, čím se dá pohnout nebo otočit.
2: A co taková slova jako udělátko, divítko nebo kurvítko? Z nich se toho o způsobu zacházení moc nerozvíme.
3: Udělátko je zástupný název pro pomůcku nebo součástku, který vyjadřuje obecnou schopnost něco pomocí této věci udělat, zvládnout, ale také vlastnost tohoto předmětu. Je udělaný, tedy vytvořený k tomu, aby nám posloužil v dané situaci. Žertovné divítko zase označuje neočekávaný předmět, nad kterým se podivujeme, protože nechápeme, k čemu slouží. Často se jedná o zbytečnou součást něčeho, která vyvolává spoustu otázek. Podobná slova vyjadřují zároveň i hodnocení nebo postoj mluvčích k pojmenovávané skutečnosti. Součástce, která podle našeho podezření způsobuje poruchu výrobku, se hovorově říká kazítko. Existuje pro ní i mnohem peprnější výraz – kurvítko, který vyjadřuje i jistý emocionální náboj, v tomto případě rozčilení člověka, kterému se právě pokazil třeba domácí spotřebič.
2: Jazykový koutek dnes připravila doktorka Růžena Písková. Díky za to, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Velké zajímavosti.
1: Historicky nejzajímavějším a také nejcennějším předmětem ve vztahu ke svatému Václavovi ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni je votivní obraz tohoto světce. Vznikl v roce 1672 na zakázku potom, co plzeňští končelé dostali pozvánku do Prahy od pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sopka z Bilemberka.
2: Rozhodli se, že budou akceptovat jeho pozvání, aby se Plzeň zúčastnila velkého procesí v Praze, které mělo uctít památku svatého Václava.
3: Nicméně dovést do Prahy obraz nebylo povinností. Za tou zakázkou tedy stála spíše politika, anebo spíše víra?
2: Obojí. Jednak velká úcta katolické Plzně ke svatému Václavovi a pochopení toho, oč velmi usiloval právě pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilemberka, posílení kultu svatého Václava, čili k tomuto se Plzeň velmi přihlásila. Ale byla zatím také trošku politika, protože Plzeň se měla na základě politického úsilí v uvozovkách arcibiskupa Sopka z Bilemberga stát místem, kde mělo být zřízeno nové biskupství. A plzeňští s tímto příliš nesouhlasili. A tvrdí se, že právě oním darem si Plzeň chtěla arcibiskupa Sopka z Bilemberga udobřit.
3: Koho si konšelé vybrali, aby obraz namaloval?
2: Malíře Maximiliána Zéblumera, který patřil k těm nejlepším plzeňským malířům. Nebyl to žádný Rembrandt, nicméně svoji práci vykonával tak, že měšťané byli spokojeni a že se rozhodli pověřit ho tady touto úlohou.
3: Kde byl obraz po svém darování umístěn?
2: V kapli svatého Václava v chrámu svatého Víta, čili na místě velmi důstojném.
3: Časem se tento votivní obraz svatého Václava vrátil sem zpátky do Plzně. Můžeme si ho prohlédnout? Je vystavený?
2: Je v expozici, která je věnována historii Plzně a Plzeňska.
4: Druhé patro.
3: Kdo by čekal světlem prozářeného svatého Václava, by byl zklamaný.
2: Je to poněkud potemnělý obraz, jemuž dominuje postava světce, tedy svatého Václava, který je zobrazen jako zralý muž s dlouhými vlasy a vousy. Je oděn v těžké zbroji, připomíná spíše německého landsknechta než takovou tu klasickou představu svatého Václava z doby, tedy jeho života.
3: U votivního obrazu svatého Václava stojíme s historičkou Anou Matouškovou. Plzeňany určitě zaujme vyobrazení Plzně za svatým Václavem u jeho nohou.
2: Ano, vidíme zde vyobrazení města Plzně, je to velmi závažná veduta. Vidíme zde základní dominanty historické Plzně, chrám svatého Bartoloměje, pražskou bránu, kostel, který stál na místě, které dnes známe u zvonu. A vidíme tady také znak města Plzně. Za povšimnutí stojí to, že je zarámován vavřínovým věncem. No a samozřejmě ještě stojí za povšimnutí také text, který je na samé patě toho obrazu.
3: Víme, co znamená?
2: Víme to. Je to latinský chronogram, ale já ho znám také v českém překladu a já si ho dovolím ocitovat. Svatému Václavu, královskému kvítku, aby zkvétaly květy Austrie, knížeti a svatému patronu království za zbožného a spravedlivého krále Leopolda a za české království zaslíbila starokatolická Plzeň tento původní obraz a z čisté lásky svému patronovi ze zbožné a vděčné oddanosti obětovala.
3: Votivní obraz svatého Václava s vyobrazením Plzně si můžete prohlédnout v expozici Pohledy do minulosti plzeňského kraje v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni.
2: A můžete tak učinit i dnes v den svátku svatého Václava. Všechny vás srdečně zveme.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: Jsou 3:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň, a teď zamíříme do terénu. A nutno podotknout, že do svátečního terénu. Náměstí míru v Klatovech totiž dnes patří tradičním svatováclavským oslavám. Všichni návštěvníci už teď vyhlíží poledne, právě v poledne se totiž rozezní historický zvon Vondra na Černé věži a na náměstí přijede družina svatého Václava. No a tohle sváteční dění sleduje přímo na místě reportér Pavel Hala. Pavle, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne z Klatov. Sváteční den sem na historické náměstí v centru Klatov přilákal stovky lidí a všichni tu očekávají 12. hodinu. To se rozezní historický zvon Bartoloměj Ondřej, kterému tady ale po staletí neřeknou jinak než zvon Vondra. Čtyřtunový kolos rozezní zvonící ručně. Na místě teď hraje, jak je možná i slyšet, dobová hudba v podání skupin Animata a Peregrin. V plném proudu je tady i historický jarmark.
0: Tak buďme konkrétní, co všechno je pro návštěvníky na náměstí připravené a co se tedy stane přesně ve 12 hodin.
1: Tak kromě jarmarku a královské svatováclavské družiny, už je tady připravený koridor, nemohou sem auta, ale pojedou tady koně v čele se svatým Václavem, tak tady lidé mohou potkat třeba sokolníka, kata nebo felčara. Všichni ale teď, jak už jsem říkal, vyhlížejí pravé poledne, to je už za chviličku, za necelou půl hodinu, kdy na náměstí právě dorazí na koni svatý Václav s družinou rytířů Koruny České.
0: To už jim není všechno. Já se ptám, jaký program naplánovali pořadatelé na odpoledne a jak dlouho vůbec ty oslavy potrvají?
1: Odpoledne se na pódiu prostřídají třeba šermířské souboje právě rytířů Koruny České, kejklíři i třeba skupina Krakyš, takže opravdu to tady tou svatováclavskou historií bude protkané až do odpoledne. Program tady na náměstí potrvá až do 17 hodin. A jenom připomenu, že to nejzajímavější i z toho příjezdu královské družiny a zvonu Vondra, který se rozeznívá jen jednou za čas při podobných příležitostech, uslyší naši posluchači po 15:30 odpoledne v reportáži.
0: Sklatov Pavel Hala, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

písničku už.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. V Plzni vyjeli na speciální linku historické trolejbusy. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být dnes v den české státnosti zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ale nemusí řídit například obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny nebo čerpací stanice. Plzeňský městský dopravní podnik vypravil na dnešní státní svátek na speciální okružní linku historické trolejbusy. Jak uvádí na svém webu, legendární vozy Škoda 9 a 15R vyrazí ze zastávky v Gétově ulici a projedou centrum města i Americkou třídou nebo Borskou ulicí.
3: Trolejbusy budou vyjíždět z Gétovy ulice každou půl hodinu od 9 do 17 hodin. Běžné jízdní doklady ani plzeňská karta na této lince neplatí. Jízdenky koupí cestující přímo v trolejbusu u průvodčího. Základní jízdné stojí 50 korun, děti a seniori zaplatí 20 korun a pro rodiny s dětmi platí zvýhodněné lístky za 100 korun. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Lázeňský park v Konstantinových Lázních čeká kompletní proměna. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vyčíslila náklady na více než 70 milionů korun. Část z nich ale uhradí Plzeňský kraj. Zhruba 2,5 roku bude vznikat projekt. Pak přijde na řadu úprava stromů i zelených ploch, říká ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.
4: Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 bychom snad ten nový park mohli vidět.
2: Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země.
5: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
6: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
5: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
6: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
7: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch kruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
0: Počasí.
2: Čekejte jasno nebo skoro jasno, na západě kraje může být přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle až 25 a na horách bude 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Klatovech na náměstí Míru a v okolí počítejte s uzavírkami kvůli svatováclavským oslavám. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Přesně tak, sváteční písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň jsou právě na svém začátku, je 12 hodin a 5 minut. No a jak známo, dnes slaví Václavové svůj svátek. Tak schválně, kolik je u nás Václavů, Vašků, Vendů, Vénů? Přes 120 tisíc, vážení přátelé. A to už je pěkná porce. Navíc už tady mají spoustu písemných gratulací a vzkazů. Vy ještě navíc můžete volat na číslo 221 500 54 222 a poslat přání třeba i nikomu jinému než nějakému Vaškovi. U mikrofonu i telefonuje s vámi Roman Stupka a telefonní linka už je právě teď volná.

0: Hanka z Plzně má co si na srdci a tak volá do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Hanko, už vás posloucháme. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi, který je Václav, a popřát mu hodně moc zdraví, který potřebuje. A děkuju vám moc za zahrání a vybrání písničky.
0: A Hanko, je tam někde s vámi ten oslavenec?
1: Ano, je.
0: Takže ho zdravíme takhle ze studia Českého rozhlasu Plzeň, ať si oslavu užije a vzkažte mu, že má hodnou manželku, ano?
1: Děkujeme.
0: Není zač, tady je Skalona.

No a já už se musím pustit do té hory písemných vzkazů a blahopřání. To první je sice bez příjmení, ale já si myslím, že se adresáta najde. Milý Václave, k tvému svátku ti přeji hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a pořád ten tvůj veselý úsměv. Užívej si krásně zasloužený důchod, žádné ranní vstávání za volant, ale jen samá pohoda, výlety a cestování. Oslav si krásně svůj svátek mezi lidmi, co tě mají rádi. Jarka s Felixem. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky od Lucie Bílé Dobrý kafe pro mého švagra, pana Václava Burdu a jeho syna, také Václava z Horažďovic. Chlapci, přeji vám k vašemu svátku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať vše, co si přejete, se splní. To vám přeje Marcela z Písku, rodina Hesova a Ešnveková.

0: na čase být.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
4: No a hlásí se nám do Mažlice, odkud volá paní Anna. Aničko, že by také nějaký Václav v rodině? Dobrý den.
5: Ano, ano, sedí vedle mě, manžel je také oslavenec, takže pan Václav Hruška z Domažlic a všem Václavům, co jsou u rádia, krásný sváteční den a pohodu a prostě pohodičku na tom sluníčku. Dneska je nádherně, tak všichni si to užijeme. Tak jo, děkuji rádiu naslyšenou a zase někdy naslyšenou. Děkuji rádiu.
4: Tak si tam můžeme teď s oslabencem i zaspívat, ne?
5: No, ano. Děkuji a naslyšenou.
4: Naslyšenou.

Chtěli bychom zahrát písničku pro Václava Lukáše ze Staňkova na Domažlicku. Milý Václave, ač si Václav nejsi svatý, dneska svůj svátek slavíš. Nemusíme do práce, no tak ať je u vás nějaká legrace. Legrace a zábava, je to tvoje oslava, jen to nepřežeň, všechno jenom to nej, hlavně zdraví ti přejí všechny holky Lívovic. No a hrát se bude písnička na přání, Prhlík a Sojka také pro pana Václava Kůse z Butova. Vše nejlepší přejí Palackých.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: ako má dvojka. Ona prý pro nej nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Za 2 minuty bude 1:30, posloucháte Písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kam se před chvílí také dovolala paní Marie ze Sence. Maruško, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rádiu i všechny posluchače. A chtěla bych touto cestou zahrát bratrovi, panu Václavu Šlehoferovi ze Všeru, k dnešnímu svátku a všem Václavům, kteří poslouchají vaše rádio. A přeje mu to sestra Marie s rodinou ze Sence. A vám děkuji za zahrátí této písničky.
1: Písnička už k vám letí, mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

Tak a přede mnou leží další přání, která míří Václavům. Posíláme písničku Václavům Zavadilovým do Holíšova a Václavu Tomanovi do Staňkova. My vám přejem k tomu svátku plnou náruč krásných dárků, hodně štěstí i to zdravíčko a posíláme vám toto přáníčko. Vše nejpřeje Karel s rodinou. No a písnička Vyznání od Bobra a Motýla putuje také do Horního Metelska pro Václava Pokorného. K tvému svátku ti přejeme tolik štěstí, kolik je hvězd na nebi, tolik zdravíčka, kolik travičky na zemi, tolik lásky, kolik je kapek deště. Vše nejí přejí všichni ze Staňková.

0: Milada z Litohlav je právě u telefonu Českého rozhlasu Plzeň. Už vás posloucháme, Milado. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc zdravím všechny. Já bych chtěla nechat zahrát našim dvou Václavům, jednomu mladýmu, jednomu staršímu a nějakou hezkou písničku, nejlépe od Turba, jestli byste byli tak moc hodný. A přeji všechno nejlepších svátků, aby si užili krásný sluneční den dneska.
0: No a
1: děkuji moc.
0: Milado, jak se Václavové jmenují celým jménem, můžeme říct?
1: Oba dva, Václav Broš mladší, Václav Broš starší. Starší by teda radši Dechovku, ale proč tak zavolám ještě večer.
0: Dobrá, no večer volat moc nemůžete, to je pořád stočený, ale každopádně oběma Václavu musí teď stačit pecka od Turba, jak jste chtěla.
1: Jo? Dobře, děkuju moc.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.

No a na řadě jsou další dva Vaškové. Zahrajte prosím dnešnímu svátku Vaškovi Šilpochovi z Břas. Už jen všechno dobré a hlavně zdraví přejí dcery a manželka Jarka. Máme tě moc rádi. A hrát se bude také pro Václava Hůlku z Teplé k dnešnímu svátku. Dědo, přejeme ti hodně štěstí a zdraví. Brzo se uzdrav. Máme tě rádi. Za celou rodinu Jana.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

No a to další přání je poněkud delší, ale o to vřelejší. Zahrajte prosím písničku k dnešnímu svátku mé manželce, paní učitelce Václavě Vitoušové z Dobříče. Celý život pracovala ve školství a vychovala řadu krásných mladých lidí. Všichni se k ní vždy radostně hlásí a děkují jí za pevné základy z českého jazyka, dějepisu i občanské nauky, na kterých mohli stavět svá další studia. Její otec si kdysi přál syna Václava, ale po dvou dcerách se mu opět narodila dcerka. Tak jí alespoň dal jméno po sobě a po svatém Václavovi. Proto slaví svátek právě dnes. Dětství prožila v kouzelné vesničce Kozojedy na Plzeňsku, na kterou dodnes nedá dopustit.

No a ještě zbyde čas na poslední dnešní dvě přání. Dnes totiž slaví svátek také paní Vendulka Vrzalová z Dobřan. Vše nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody přeje sousedka Dáša. No a ta poslední věc, prosím o zahrání písničky pro mého strejdu Václava Niebauera z Bílého potoka u Kašperských hor, bydlící na Hájence uprostřed lesů, který má dnes svátek. Chtěla bych mu touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, ať ho život stále baví, tomu ze srdce přeje Jana a Štefan ze Sušice a prý šenkýřka by ho mohla potěšit. Tak to zkusíme.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začíná týden sociálních služeb, zapojí se i organizace v Plzeňském kraji. Plzeň připravuje další komentované prohlídky stadionu ve Štruncových sadech. Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty stále obsahují velké množství olova. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Po celém Česku dnes začíná 18. ročník týdne sociálních služeb. Potrvá do 4. října. Pomáhající organizace představí svou činnost a nachystaný mají i doprovodný program. V Plzeňském kraji se zítra zapojí například Centrum sociálních služeb Domažlice, Domov Černovice nebo Charita Horažďovice a také Dům seniorů Gdyně. Týden sociálních služeb potrvá do neděle a podrobnosti najdete na webu akce. V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v plzeňských Štruncových sadech, které jsou letošní novinkou. První termíny byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté Viktorie Plzeň hrají venkovní zápasy.
2: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek, 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Bohdan Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Bohdana Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu méně. To se odráží i na ceně. Například farmář Martin Brož z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu musel zdražit z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
4: Dýní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já, když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
0: Sport.
1: Hokejisty 6. Sparty čeká dnes v 5. kole Tip Sport Extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Hrát se začne v 16 hodin.
0: Počasí.
1: Čekejte jasno nebo skoro jasno, na západě kraje může být přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 21. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na silnici 20 u Bezvěrova na severním Plzeňsku a na silnici 1/21 u Chodové Plané na Tachovsku se opravují dopravní značky. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako na tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete, děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
2: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
2: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že máte takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
2: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
2: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mě to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba

0: třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Mm-hmm. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
1: těch mladších,
0: to, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? To je obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky, a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši a stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný, ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
2: nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože to se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
2: na spánkových potřebujete
1: cyklů? Nějaký měřič.
2: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví? Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Od čtvrtka začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Plousovy interiéry v Plzeňském muzeu Osvobození doplní autentický nábytek. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Plzeň dovybavuje cenné losové interiéry ve vznikajícím muzeu Osvobození na Klatovské 19. S jeho otevřením počítá příští rok na jaře. Každé patro domu přiblíží část konce druhé světové války, a to včetně místností navržených architektem Adolfem Losem. Pokračuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
5: Budou vybaveny původním autentickým nábytkem, který scháníme po celé Evropě. Pomáhají nám v tom rakouští kolegové. Budeme jejich prostřednictvím moc odprezentovat si ten blahobyt, demokracii první republiky a budou součástí prezentace toho, jak totalita může velmi nenápadným způsobem přicházet a jak potom složité a ze jakých obrovských obětí je nutné potom návrat demokracie znovu získat.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění a další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotudiová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se také zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti, a to navzdory dlouholetému vězení. Sport. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou hlavně v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, na Tachovsku až 4 a na horách 11 až 8. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno se hlavně v údolích ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ojediněle až 25 a na horách maximálně 20. Povane slabý přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: 2 osobní auta bourala na silnici 20 u Bezvěrova na severním Plzeňsku a osobní auto se srazilo s motorkou v ulici Plzeňská ve Zbůku na severním Plzeňsku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na západě Čech není právě běžné, aby tu někdo spojil svůj profesní život s cirkusem, natož novým cirkusem. Odvahu zkusit to a dokonce profesionálně našla Eliška Fajlová, kterou uslyšíte už v této hodině v pravidelné pondělní rubrice Náš příběh. No a ještě jedna oblíbená rubrika na vás čeká, a to jsou hvězdy, hity, legendy, kdy si připomeneme amerického rapera, který si říkal Coolio. Za pár minutek pak řidičská abeceda. Tam se zase bude řešit, jak velký odstup bychom si měli držet za autem, které je před námi. To může být pro řidiče samozřejmě přínosné. Tak zůstaňte i nadále s námi. Hezký sváteční, teď už odpolední den.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jde přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme něco o takzvané záchranářské uličce.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Tak například plzeňské depo 2015 pořádá Street Food Market. Až do 18 hodin tam můžete zajít na jídla z české i světové kuchyně, sladké i slané speciality, nápoje a občerstvení z food trucků. Vstup je zdarma. V Klatovech pokračují svatováclavské oslavy. Hlavní program se odehrává na náměstí Míru a nabízí kromě jiného šermířské souboje, kejklířské vystoupení nebo hudbu. Večer od 19 hodin pak v sále radnice zazní koncert Andreje Kalivodové a Ladislavy Kaspříkové. A na tradiční slavnost na Václava můžete vyrazit také do Plané. Na náměstí Svobody běží atraktivní program, k dispozici je bohaté občerstvení a od 15:30 zazní písně Michala Tučného v podání revivalové kapely. Tolik tedy dnešní sváteční tipy. No a teď se dozvíte, co všechno má rád Miroslav Žbirka.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: No a v dalším díle našeho seriálu vám tentokrát představíme Elišku Fajlovou. Ta je z karlovarského cirkusu, který se říká CRS. Jde o takzvaný nový cirkus, možná to znáte. Jeho představení s akrobatkami na obručích mohli vidět lidé třeba na zámku v Trpístech, anebo také na světelném festivalu Varizáří. Takže teď už si můžeme poslechnout principálku Elišku Fajlovou.
2: Já bych se asi popsala jako takovou stvořitelku nevšedních světů. Ať už je to jarmark nebo nový cirkus, tak mě nesmírně baví vytvářet nějaké chvilkové pomyslné světy, které nám vnesou do života něco trošku jiného, nějakou novou atmosféru, nějaké jako magično, fantaskno, nebo prostě něco, co nás na malý okamžik přinese do takového světa fantazie.
3: Elišku Fajlovou mohli vidět v minulých letech lidé třeba na mnoha poutích a trzích a historických oslavách, tu poustánku s miniaturními šperky, které si sama vyráběla, tu s historickými kostýmy, tu na chůdách, onde na představení s ohnivými koulemi. A aby toho nebylo málo, tak si založila cirkus, tedy přesněji nový cirkus. Jak na to došlo?
2: Ona to byla taková průběžná cesta přes historický šerm, ohnivá vystoupení, přes nějaké kejkle jsem došla až k tomu, že existuje svět nového cirkusu, který spojuje dohromady všechny věci, které mě nadchly od nějakých výzev, adrenalinu, až po krásný, pestrý a barevný svět.
3: Vy na to magično a fantaskno nejste sama.
2: Těch lidí, kteří mi pomáhají spolek Cirkus Cérec držet pohromadě, je strašně velká spousta. Od těch dospělých, skvělých kolegyň, které to se mnou táhnou roky, až po nové lektorky, přes kurzistky, které se dostaly do teens věku, které jsou těmi největšími tahouny a vlastně tou energetickou základnou nového cirkusu, až po skvělé rodiče, profesionální, produkční, zvukaře, techniky a v neposlední řadě důležité tím partnerem nového cirkusu určitě spolek Pro tebe Life, se kterým sdílíme tuhnický výměník.
3: K nejviditelnějším spolupracovnicím patří dívky, které se naučily zavěšovat na šály, balancovat na obruči a předvádět kreace na hranici fyzikálních možností. Jak se schání?
2: Tyto mladé akrobatky se rekrutovaly právě z našich kurzů.
3: Vy jste měla vždycky vaše aktivity jako koníček, konec konců i vedení nového cirkusu. Co vás přivedlo k tomu, aby se ty koníčky, které jste spojila, staly vaší profesí? To chtělo možná větší odvahu, než zkusit balancovat na obruči.
2: Ano, a ten největší impuls bylo opravdu to, že se v Karlových Varech objevil tuhnický výměník a já jsem měla to štěstí, že jsem byla při tom a že jsem směla do toho prostoru vstoupit se svými aktivitami. Přijde mi, že jsem takový jednorožec, že uživit se na volné noze v Karlovarském kraji kulturou je skutečně výzva, ale při skromných životních nákladech to není výzva nesplnitelná.
3: Jaká tedy byla ta vaše první profesionální sezona, kde a s čím mohli lidé Cirkus Ceres v Karlovarském kraji vidět?
2: On ten příběh se profiloval velice pozvolná, to nebylo takové velké hop, takže předtím jsme fungovali jako ohnivé divadlo Ignis, začalo to tedy těmi ohnivými vystoupeními, kejklemi, pak jsme zařadili postavy na chůdách a tak jako přirozeně se to překulilo z těch malých kurzíků, kdy jsme měli prostě v jedné třídě jakoby 12 dětí do nějakých pravidelných víkendových akrojamů pro dost spělé, jedna věc nabírala druhou, takže já si myslím, že by se dalo říct, že za cirkusem CRS je vidět nějaká konkrétní už pětiletá cesta. Teďkon nejčerstvější zážitek byla určitě naše účast na světelném festivalu Varizáří.
3: Konstatuje lektorka a principálka cirkusu CRS Eliška Fajlová. No a dostali jste se i na vyhlášený festival Letní Letná.
2: Byli jsme součástí Teens Cirk Kabaretu.
3: Co ještě chystáte do konce roku a na rok příští? No a musím se zeptat hlavně na to, jestli se budete opět o Vánocích stávat andělskou bytostí s křídly na chudách.
2: My se po dobu adventu staneme přímo andělskou chůdařskou armádou, takže nesmírně se těšíme, až se rozletíme do všech možných i nemožných měst. Čekají nás taky plesy a prezentace.
3: Poznamenává Eliška Fajlová, kterou posluchači mohou vidět také, co by anděla. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 28. září a přesně tento den v roce 2022 hudební svět opustil ve svých 59 letech americký rapper Coolio. I když rap možná neposloucháte, minimálně jednu písničku můžete znát. A právě tu si za chvíli pustíme. Vlastním jménem Artis Leon Ivey Jr. začal s hudbou v 80. letech. Než se prosadil v hudbě, dělal mimo jiné hasiče. Tato práce mu, podle jeho slov, pomohla dostat se z drogové závislosti. Do ní spadl v dospívání, kdy vyrostl z astmatického dítěte a začal se potloukat s pouličním gangem. Za svou kariéru prodal Coolio podle údajů ze svého webu více než 70 milionů nahrávek. Své místo na rapové scéně potvrdil ale až singlem Gangsta's Paradise z roku 1995. Skladba jen na Spotify překročila miliardu poslechů a dostala za ní Grammy. Píseň vycházející ze starší skladby Stevieho Wondera zazněla ve filmu Nebezpečné myšlenky s Michelle Pfeiffer v hlavní roli. Úspěch Gangsta's Paradise už nic nepřekonalo. I sám Coolio si posteskl, že tento megahit zastínil jeho ostatní tvorbu. V novém miléniu účinkoval v talentových soutěžích a reality show. Vydal také kuchařku a měl vlastní internetový pořad o vaření. Zemřel právě 28. září 2022 v Los Angeles. Byl nalezen bezvládný na podlaze koupelny svého přítele. Nejdřív se zdálo, že jde o infarkt. Vyšetřování ale odhalilo předávkování fentanylem. My si nemůžeme pustit jinou písničku než Gangsta's Paradise. Je považována za jeden z největších hip-hopových singlů historie. Autor Stevie Wonder zpočátku Cooliovi odmítal dát souhlas k přespívání, protože nechtěl, aby jeho melodie zněla v nějaké gangsterské písni. Nakonec povolení udělil pod jedinou podmínkou. Z textu museli zmizet všechny vulgarizmy. Coolio souhlasil a vznikl z toho jeden z obrovských hitů 90. let.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
8: Přemoženská uzenina.
9: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
10: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. U řeky Radbuzy v Plzni na Slovanech mají novou pobytovou louku s fotopointem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
11: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
12: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
11: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
13: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
11: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
10: Lidé v cyklistické ulici v Plzni na Slovanech mají k dispozici nový prostor pro odpočinek. Druhý plzeňský městský obvod tam vytvořil takzvanou pobytovou louku. K dispozici jsou atypické lavičky pro odpočinek i celoroční fotopoint s průhledem na řeku a historický rumpál. Pokračuje Drahomíra Bílková z druhého městského obvodu.
14: Na místě zarostlého břehu vznikl příjemný prostor u řeky. Lidé tu najdou nové lavičky, včetně speciální lehátkové, která připomíná historickou plovárnu, ale i starý převoznický rumpál. Hlavní novinkou je ale první celoroční fotopoint na Slovanech pro originální selfie s řekou Radbuzou.
10: Dvě století historie uranového skla v českých zemích mapuje nová výstava, která začala v pavilonu skla v Klatovech. Návštěvníci uvidí sklo od nejstarších biedermajerovských kusů přes historizující a secesní tvorbu až po současnou produkci. Výstava potrvá do 8. února příštího roku. Pavilon připravuje také večerní prohlídku. První bude 10. října večer od 8:30. Podrobnosti jsou na webu pavilonu skla. 8 milionů korun na první 3 roky mohou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se mohou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, které špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
15: Dle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
10: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation.
9: Sport.
10: České fotbalisty čeká za 3 hodiny poslední trénink před druhým zápasem Ligy národů. Pouhé 3 dny po porážce 1-2 s Chorvatskem na úvod reprezentační sezony přivítají v Edenu zítra večer dalšího elitního soupeře Anglii. Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1.
9: Počasí.
10: V noci i zítra bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou hlavně v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů a nejvyšší denní 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
10: Osobní auto bouralo s motorkou ve Zbůchu na severním Plzeňsku v ulici Plzeňská. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
16: Je 15 hodin a 5 minut a přede mnou už leží program dalšího vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A tak vám mohu říci, že krátce po 15:30 se můžete těšit na reportáž z příjezdu svatováclavské družiny do Klatov. No a už za chvíli v pravidelném čase začne tradiční pondělní pořad Sportovní minuty. Věnovat se v nich budeme lednímu hokeji, házené či basketbalu a to všechno západočeskou optikou. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
9: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezké sváteční pondělí i v den české státnosti je tady pravidelné okénko do světa sportu v našem kraji. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. Hokejisté Plzně se hráli minulý týden dva extraligové duely. Na ledě Kladna ztratili 3gólový náskok. Nakonec ale brali alespoň 2 body za výhru 4-3 v prodloužení. To rozhodl svou druhou trefou v zápase Michal Teplý.
2: Byli jsme opařený, no to je jasný, to by byl asi každý, ale ani nevím, tam podle mě oni šli špatně vystřídat a my jsme jeli 2-1, takže zaplať pánbu za to říkám, ale ten bod mrzí, no. Ale myslím si, že jsme dost zkušený na to, aby jsme si jako takovýhle zápas za stavu 3-0 měli pohlídat.
1: V neděli Škoda zdolala Hradec Králové 2-1. Gólman Nik Malík přispěl k prvnímu 3bodovému zisku v sezóně 30 zákroky.
3: Mě bylo dobře celou dobu, jo. Já to miluji, tady ten scénář toho zápasu. Já prostě, kdyby jsme vedli 5-0, tak si chci jít pro tu nulu, když vedeme takhle o gól, tak chci jít pro ty body. Jo, je to prostě, já jsem byl vždycky vychováván tak, že tady ty momenty chci hrát, chci tam být a chci prostě být ten, co to třeba dokáže nějak urvat na tu naši stranu. A mě nejhůř nebylo, mě to baví.
1: Ve třetí fotbalové lize zvládly Domažlice souboj o první místo s Českými Budějovicemi. Jiskra vyhrála tenisovým skóre 6-3 a je v čele tabulky. Takto duel zhodnotil gólman chodského celku Lukáš Brych.
4: Byl to dobrý fotbal, si myslím, i když mi mrzí ty 3 obdržení branky, že jsme vedli už velkým rozdílem 5-1 a zbytečně jsme dostali 3 góly. Ale jinak musím říct, že kluci hrají perfektně a zaslouženě jsme zvítězili. My máme za sebou šňůru asi 5 zápasů v řadě, jsme vyhráli a myslím si, že se mi docela daří, když teda je pravda, že každý zápas dostaneme nějaký gól, ale prostě my tak hrajeme. My prostě hrajeme furt dopředu a nekoukáme moc dozadu, takže tím to je, ale jsem spokojený.
1: Plzeňská boxerka trénující v Brně Lenka Bernardová vybojovala na evropském šampionátu v Sofii bronzovou medaili v kategorii do 54 kg. V semifinále prohrála na body ve všech 3 kolech s Finkou Pihlou Kajvo Ojavovou.
5: Na šampionátu jsem podle mě boxovala fakt výborně a celý evropský šampionát jsem si moc užila. Myslím si, že jsem byla nachystaná velice dobře po všech stránkách, a to jak technicky, kondičně, tak i psychicky. A všechno mi tam dobře sedlo. Zklamání z prohry tam samozřejmě je, každý chce být ve finále a každý chce vybojovat zlato, včetně mě. Na druhou stranu ale vím, že jsem do toho zápasu dala své maximum a v ten den jsem tam nechala všechno, co jsem měla. Takže si nemám co vyčítat. Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Házenkáři Plzně porazili v extralize Nové Veselí 29-23 a v tabulce jsou druzí za Karvinou. Dvakrát se trefilo také mladé křídlo David Cvach.
2: Já jsem rád, že jsem si zahrál, že jsem dostal tu možnost a jsem rád, že jsem proměnil ty šance, které jsem měl. Jo, byl to dobrý ten zápas, jsem rád, že jsem se učil dost. A děkuju. Určitě musím nabrat sílu, nabrat svaly, protože tady chlapi z té extraligy jsou velký, jsou silný a já ještě musím mít na ně ještě víc síly.
1: Basketbalisté Lokobalimány a Plzeň čekají v Maxalize na první výhru. Ve třetím kole podlehli píseckým Sršňům po dramatickém závěru 81-88. Svěřenci Jaroslava Lejska měli velmi špatný úvod zápasu a pak už marně dotahovali velkou ztrátu.
3: Třetí porážka, jasně, ale asi pro nás zatím nejlepší výkon. Jako, je škoda, že zase do toho zápasu prostě vstoupíme 7:31, to není jako normální, ale my musíme se učit postupně ty začátky. Trpíme na to zatím, ale já doufám, že pro naše sebevědomí ten výkon byl skvělý, protože vlastně od té chvíle, od té první čtvrtině už jsme všechno vyhráli.
1: Hokejbalisté Plzně si v extralize poradili s Hostivaří poměrem 7-4. Naopak Dobřany utržili v Pardubicích debakl 0-7. Pozemní hokejistky Litic vyhráli v extralize na hřišti Slávie Praha B 4-1 a ze tří utkání nestratili ani bod. Litičtí muži zvítězili v Hostivaři 2-1. Začala první liga volejbalistek. Družstvo Volejbal Plzeň prohrálo na jihu Čech v Rudolfově 2-3 na sety. Futsalisté Plzně vedou bez ztráty bodu nejvyšší soutěž. V Ústí nad Labem zvítězili 5-1. Lukostřelkyně Marie Horáčková si po triumfu ve finále světového poháru v Mexiku dopřála dovolenou u moře a teď je opět v Plzni. V hlavě se jí ale stále ještě honí vzpomínky na finálový triumf nad soupeřkou z Německa a poslední vítězný šíp.
4: Měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát. Tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla,

0: Proč pes vrtí ocasem?
1: Protože rád.
2: Protože má radost.
3: Protože je spokojený.
4: Protože je veselý.
5: Protože je šťastný.
6: Protože je naštvaný.
7: Že je kamarád?
8: Může předpovídat počasí.
9: Protože

0: 15:36, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Navštívit zoologickou zahradu je pro mnohé z nás srdeční záležitostí, ať už jde o rodinné výlety, vzpomínky na dětství nebo lásku ke zvířatům. Tak jaká je vaše nejoblíbenější zoologická zahrada u nás, anebo třeba i v zahraničí? S kým a jak často do zóny raději chodíte? Pamatujete si na svoji první návštěvu a máte tam své zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? Na vaše názory a příběhy se v dnešní noční lince bude těšit od 23 hodin moderátor Zdeněk Novák. No a teď už míříme do Klatov. Dnes, jak známo, připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Na mnoha místech republiky můžou lidé navštívit svatováclavské poutě a slavnosti. Třeba na náměstí Míru právě v Klatovech v poledne dorazil svatý Václav se svou družinou rytířů Koruny české. Jeho příjezd, který sledovali stovky návštěvníků, ohlásil tradičně historický zvon Vondra z Černé věže i trubadůři.
1: Je pravé poledne a na Klatovské náměstí Míru vyjíždí svatováclavská družina v čele se svatým Václavem. Za zvuku zvonu Vondra z Černé věže přihlížejí stovky lidí kolem celého náměstí. Královská družina, zbrojnoši, na koních i doprovod pěších bubeníků. Nechybí ani kejklíři, hudebníci, šašci na chůdách, poddaní. Slavnostnímu průvodu královské družiny v čele se svatým Václavem s králem, s patronem české země přihlíží i paní Emílie s manželem Pavlem.
2: Úžasný, je tady hodně lidí, to se mně moc líbí a vyšlo i počasí, což je úplně super.
3: Krásně je to, chodíme každý rok.
2: Bydlíme tady v Klatovech.
1: Proč si myslíte, že bychom si měli připomínat takovéhle události?
2: Zvláště v dnešní době, my už jsme trošku odrostlejší, že takže se nám určitý situace moc nelíbí. A když takhle vzpomínáme, jak to bylo a co všechno zažili ti mocní.
1: Myslí si paní Emílie.
4: Vítej Václav, vítej vévodo, a či je kníže Václav?
1: Se svojí dcerou na ramenou přihlíží v naplněném náměstí Míru také pan Lukáš.
5: Tak ten průvod je moc hezký. Potřeba znát naši historii a připomínat si to, že jsme taky hrdý národ. My jsme jenom, že jsme se tady zjevili, ale máme nějakou historii.
1: Kromě jarmarku a královské svatováclavské družiny tady lidé mohli potkat třeba sokolníka, kata nebo felčara. Odpoledne se na pódiu vystřídali šermířské souboje rytířů Koruny české, kejklíři i skupina Krakyš. Z náměstí Míru v Klatovech, Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Tak tohle byly Creedence, tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v 15 hodin 47 minut. Děti pod tlakem, to je název mezioborové konference, která se nedávno uskutečnila v Karlových Vanech. Jednou z hlavních řečnic byla doktorka Alena Šepková, praktická lékařka pro děti a dorost, která se v Plzni o malé pacienty stará už 30 let. Změnili se za tu dobu dětští pacienti a jejich zdravotní obtíže? V čem jsou dnešní rodiče jiní než ti před 30 lety? A odkud vůbec pramení podle ní psychické obtíže dětí a dospívajících? Můžete si to všechno poslechnout, doktorka Šepková bude totiž hostem v našem zítřejším vysílání po 10. hodině. No, ale už za chvíli po hodině 16. tady bude humoriáda a k tomu vám můžu říci, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka, zpěvačka, konferenciérka a televizní i rozhlasová moderátorka, prostě Pavlína Filipovská, společně s Pavlem Kučerou a společně taky s vámi. No a Roman Stupka vám jako vždy i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že kapli Anděla Strážce nad Sušicí místní neřeknou jinak než Andělíček? Stojí 550 metrů nad mořem a je možné se sem vydat po 148 schodech anebo lesní cestou. Vznik Andělíčka se datuje do 17. století, kdy byla roku 1683 vysvěcena prostřední kaple. Roku 1735 byly postaveny boční kaple a ambity. Areál má zhruba čtvercový půdorys, 4x40 metrů. Uprostřed je travnatá plocha a kaple z roku 1936, na místě kaple původní.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni pokračuje filmový festival Finále. Obyvatelé Plzně Doubravky se mohou zapojit do rozhodování o rozvoji obvodu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň dnes pokračuje svátečním pondělním programem. Návštěvníci přehlídky mají šanci vidět i slyšet své oblíbené herce, režiséry a další osobnosti spjaté s filmem, které jsou tentokrát v roli hostů finále.
2: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
3: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
2: Co?
3: Že jsi teplý.
4: Snímek Čika Čika osobně uvede režisér Šimon Holý a chybět nebude Pavla Tomicová.
2: Já jsem gay a nepracuju v žádné bance, ale živím se jako drag queen.
3: Jako co?
4: Na programu je také přidaná projekce dokumentu o Báře Basikové.
5: Ta svoboda teda něco stála.
4: Festivalový život v kavárnách přináší také vysvětlování. Třeba herec Marek Adamčík odmítá údajně velké role.
6: Já už se toho začínám trošku děsit, aby si teď někdo nemyslel, že teď nechci už do konce života pracovat.
4: A na klidné tváři půvabné Kláry Isové bylo znát, že s něčím není komfortní. Právě dneska začíná točit svůj nový film.
7: Do poslední chvíle probíhají různé úpravy a přepisy a když pak dostanu, já už nevím, kolikátou verzi a tam nejsou ty úpravy, tak já bouchám to stolo, říkám kurňa a zase to tam prostě přepisuju a tak.
4: Festival Finále Plzeň končí 30. září. Jiří Trnka, Český rozhlas.
1: Do konce září mohou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Najdou je na webu městského obvodu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část a do finále postoupilo 15 z nich. Na realizaci má obvod připravené 2 miliony korun, říká jeho mluvčí Věra Zilvarová.
8: V hlasovacím seznamu je například lezecká stěna nebo parkurové či tekbalové hřiště. Poslat hlas ale mohou lidé také pro parková lehátka, pořízení tobogánu k majáku v Lobeském parku nebo realizaci monitorovaného krmítka, balanční stezky, kuličkové dráhy nebo solární lavičky. Hlasovat je možné i pro knihobudku nebo pítko.
1: Zájemci mohou hlasovat přes internet nebo odevzdat hlasovací lístek v recepci radnice Plzeň Doubravka. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli tomu nebylo jisté, zda se jí to povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x Zemi a vypustit satelity služby Starlink.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. A biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 26 nedaleko Chotěšova na jižním Plzeňsku bourala 3 osobní auta, na místo jela policie a v Klatovech na náměstí Míru počítejte s uzavírkami kvůli svatováclavským oslavám. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Já mám
10: to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
9: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvej.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takový trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo
2: ozvěna, slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No, nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo, teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Stanejník vás staví, já běžím odpoledne, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já
5: a právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to...

0: samostatnové
1: no,
0: síle.
1: Tak to je, tak jak já v Lohačovi.
0: Že jo.
1: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
0: To si myslím, že nevím.
1: Dobře.
0: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
1: Hlasu mezi?
0: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
1: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je
0: já ne...
2: On to šikovně takhle narafičí,
0: vidíte, a ty
2: si s tím musíte poradit sám.
0: No, tak co?
1: Tak toho Rosáka necháme.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
3: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
0: Ano, prosím.
3: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
2: Děkuji vám, dobrý den.
0: Zdravíme.
3: A... Prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka a pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na, ten, na tu knihu a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 letech.
0: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
3: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
0: No.
3: Jo a ještě... Paní Pavlínko,
2: ano.
3: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smečiště, že ona to všechno vydrží.
2: Mluvíte mi ze srdce.
3: To
2: já na ní,
3: hrozný,
2: já se na ní
3: hrozný.
2: Dívám a vždycky zatínám tak palce valika, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě...
0: Ale já vím, po kom to má.
2: Jo?
0: Tu hlavu dobrou.
2: Jo?
0: No.
2: Vy nějakou vidíte tady?
0: Přesně tu.
2: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
0: Tak jo.
2: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Aha. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
0: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
2: Ale...
0: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
4: Kdo je vládcem Pany?
5: Tak prosím, Pepu nose.
4: Tak Pepa nose, prosím.
6: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Pany je Venuše. Venuše Pana.
5: Jasně, Venuše.
4: Jasně, Merkur.
5: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl... Jak to,
4: v jaké podobě, prosím?
5: Byl prostě na konci zase z ní, jaksi výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
7: Mě nezbývá, než souhlasit.
4: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
8: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono, to bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
8: Ale co pak to se nepatří. Ale, až to zas tolik strandy tady není, ale... Víte... Vám jde o tý, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
8: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
9: Já už po futrál, jde o futrál.
4: Futrál Josef Abraham a proč?
8: Co měl v tom pouze? Já to přemýšlím.
10: A pak něco žertovního.
8: No ne.
4: A pak, že to

0: Není legrace.
1: Žertovný už je dneska všecko.
2: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
0: Průměrně.
2: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
3: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
4: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
5: Panty jsou.
4: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
5: Zapomeneš zavřít.
6: Humoriáda.
7: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
8: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný?
7: Asi já si myslím, že ano.
8: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
7: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzo Vyčítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: Ne. To. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, protože by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jo. Jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok. Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby to... A ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Prince Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, protože on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto jako kajsi tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr, a ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomřel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Volá Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano.
2: Jo.
4: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo, tak
5: ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky vám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Ale není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mlánec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panského dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá. Novýho se to ramá, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večera. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Aha, ale vepsali, v historii vepsali, samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. No tak 8.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa z Žace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Jo. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No,
8: tak on si vypíše, on píše hodně,
7: jo?
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Víte, ale jak jste řekla, bust, já dostal chuťky, já bych si něco dám.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bejvaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Yeah.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina, a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
0: Thank you.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Knihovny v Plzeňském kraji připravily program na týden knihoven, který začne zítra. Plzeň připravuje další komentované prohlídky stadionu ve Štruncových sadech. Vláda se tento týden vrátí k regulovaci ceny benzínu a nafty. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Zítra začne 30. týden knihoven, tradiční kampaň Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky na podporu knihoven a čtenářství. Nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti a potrvá do neděle. Zapojí se i knihovny v Plzeňském kraji. Například v knihovně v Tlučné se zítra uskuteční knižní burza. Program chystá také Městská knihovna Klatovy, Stříbro nebo knihovna města Plzně. Podrobnosti jsou na webu týdenknihoven.cz. V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v plzeňských Štruncových sadech, které jsou letošní novinkou. První termíny byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další. A to na termíny, kdy fotbalisté Viktorie Plzeň hrají venkovní zápasy.
2: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Ve čtvrtek začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by je mohla podle mluvčího asociace Václava Louly zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinérie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Česko má před sebou týdny s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Místy může foukat čerstvý vítr. Vyplývá to z předpovědí a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Podle dlouhodobého výhledu počasí budou následující 4 týdny teplotně nadprůměrné až průměrné a srážek bude spíše méně.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté naposledy trénují před dalším zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer znovu v Edenu proti Anglii. A hokejisté Sparty a Karlových Varů dohrávají 5. kolo Tipsport Extraligy a Vary teď vedou 1-0.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou hlavně v údolích ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů a nejvyšší denní 21 až 24 stupňů. Povane slabý přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tři osobní auta bourala na silnici 26 u Chotěšova na jižním Plzeňsku. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na dnešní sváteční podvečer jsme pro vás připravili premiéru povídky Pavly Horákové Prorok. Je to příběh z volného pětidílného cyklu, který vypráví o Plzeňanech, Plzni a jejich dějinách, těch velkých i těch malých, každého z nás. Dnešní povídka se volně vztahuje ke svátku svatého Václava. Ve vlaku do Plzně cestuje starý bigbíťák. Houbařská sezóna je v plném proudu a přistupující houpaři s plnými košíky mu připomenou jednu historku z mládí. Vypráví se v ní o jistém Jarmilu Baumrukovi, řečenému prorok, se kterým se vypravěč kdysi setkal v léčebně v Dobřanech. Učinkuje Ivan Řezáč.

0: No potěš pán Bůh, taková nadílka. Ani se vám to do toho košíku nevejde. Ukažte, co tam všechno máte.
1: Tolik praváků, no to snad není možný. Podubáci, babky, holubinky. A co je tohle? Strakoš? A co s tím budete dělat? Smaženici, nasušíte, zamrazíte. A tady jste to nazbíral, kolem mýta. No jo, zdejší lesy jsou vyhlášený. Já letos na houbách ještě vůbec nebyl. V loni jsem zajel k Holoubkovu, ale tam to byla velká bída. Hned jsem byl zase z lesa venku. Přejel jsem do mýta a tady jich rostlo, že jsem to mohl brát kosou. Praváci, masáci, klousci. I u Svojkovic v loni rostly, ale Holoubkov, to byla mizérie. Hele, a zrovna příští zastávka bude Holoubkov. Už zase jedeme a dokonce na čas. A Kampavy, až do Plzně, tak to máme na půl hodiny společnou cestu. Vy mi určitě neprozradíte, kde jste nazbíral ty hříbky, že ne? A každej houbař má svý tajný místečko. Co my se nahoubařili za mladá? Auto nikdo z nás neměl. Jezdilo se vlakem z jižního předměstí do Pňovan. Tam jste vystoupil přímo uprostřed lesa. Znáte to tam? Nebo do Litic jednu zastávku autobusem. A nebo na opačnou stranu tramvají, pak u Jána přestoupit na trolejbus a nakonec pěšky. U Kameňáku, Boleváku a Senečáku jsme houby sbírali do nůší rovnou u cesty. Někdy jsme si jen vyšli na novou hospodu pěšky.

Tak, už jsme v Holoubkově. Jestli pa přistoupí někdo s plným košíkem. A nikdo. Jako bych to neříkal, že Holoubkov je marnej. Ale mají tu hezký holky. Chodil jsem kdysi s jednou, Zdenička se jmenovala. Depa její asi konec. Když ten váš úlovek vidím, měl bych taky vyrazit, dokud rostou. Jenže kdy? Ve všední dny se neutrhnu a o víkendu je v lese jak na kolonádě. Když si nepřivstanu, najdu leda od krojky. Dneska je svátek, to jste trefil dobře. Od neděle stihli dorůst a moc lidí nevyrazilo. A Václavky tam, koukám, taky máte. Takže letos vyrostly přesně, tak to má bejt. Když koukám na ty Václavky, připomnělo mi to jeden příběh z mládí. Máte chvilku čas? No jasně, že máte. Do Plzně zbývá ještě 20 minut. Víte, já jsem nechtěl na vojnu. Nosil jsem dlouhý vlasy, vošoupaný džíny, měl jsem rád muziku. Všechny big beatový a punkový kapely z Plzně a okolí jsem znal. Povolený i zakázaný. Na každém koncertě jsem byl, hlavně v Božkově. Jezdil jsem za nima do Domažlic, do Klatov, do Sušice, nebo různě po zábavách. Říkají vám něco názvy The Suřík, Znouzecnost, Odysea? No, všechno to byli kámoši. Někteří pořád jsou, pokud ten rock'n'rollový život přežili. Někteří se odrodili a dali se na komerci. Chtěli do televize, to víte. Zlákala je sláva, ale já měl radši ty, co zůstali věrný undergroundu. Já na nic rád neuměl. Nemám hudební sluch, ale chtěl jsem být u toho. Chodil jsem dokonce i na Porty, na Lochotín. Tam teda hlavně za holkama, protože ty byly do folku jak diví. A když hráli třeba Kameloti, Merta, Žalman nebo Nohavica, holky byly celý vléčný. Z takového života se vám pochopitelně nechce na 2 roky někam na východní Slovensko mezi medvědy. Zapomeň hochu na holky, zapomeň na big beat, hlavu pěkně do hola, místo džínu uniformu, rozborka zborka, ešusy rajony a nechat se buzerovat od nějakého zeleného mozka. To nebylo nic pro mě. V tom jsem měl jasno. Potřeboval jsem modrou knížku, ale byl jsem zdravej jako řípa. Platfus by mi neuznali. Na plíce jsem nestonal, žádný exémy, astma, nic takovýho. Jehovista jsem taky nebyl, abych odmít vojnu z důvodu svědomí. Takže mi nezbylo, než simulovat nějakou duševní nemoc. Na schizofrenii nebo nějaký ty bludy, na to jsem si netrouf. Takže jsem fingoval depresi. Přestal jsem se mejt a převlíkat, skoro jsem nejet a nespal. Zhubnul jsem na kost a povedlo se mi doktora přesvědčit. Zařazení do základní vojenské služby nedoporučuji, mi napsal. Načež mě zavřeli na 3 měsíce do Dobřan. A hele, už jsme ve Svojkovicích. Tady jsem jednou přespal na lavičce, když mi ujel poslední vlak. No, v těch Dobřanech. Tam byly všelijaký typy. Těžký, beznadějný případy, pár simulantů, jako jsem byl já, a pak několik zajímavých postav. Jak to souvisí s Václavkama? Vydržte chvilku, já se k tomu dostanu. Z těch barvitých figurek byl nejzajímavější jistý Baumruck. Říkalo se mu prorok. Hned vysvětlím proč. Mohlo mu být tak kolem 60, pro mě to byl kmet, ale strašně na sebe držel. Byl takovej uhlazený, noblesní, vždycky pečlivě učesaný, perfektně oholený a na rozdíl od nás ostatních i pěkně oblečený. Nevím, jak to dělal, ale vždycky byl jako ze škatulky. Límeček naškrobený a puky, že by se o ně jeden říznul.
On kdysi bejval krejčím. Personál si od něj nechal různě upravovat svršky, takže měl díky tomu fešácký režim. U stolu seděl sám. Hodně si čet. Chodil na procházky, rejpal se v zahradě a byl taky dost pobožný. Modlil se před jídlem a tak. Vida, už jsme v Rokycanech. To nám to pěkně utíká. No, a ten Baumruck byl v Dobřanech štamgast, abych tak řekl. On měl na rozdíl ode mě skutečný deprese, chudák, celý život. V léčebně se proslýchalo, že Baumruckovic měli před válkou módní salon a vilu na Borech a všechno jim to postupně sebrali. Jeho otce trefil šlak hned po 48. Matka se utrápila a mladýho Baumrucka poslali do výroby. Jenže už neměl pro co žít. Rodina, firma rozkradená, nevěsta mu utekla za kopečky, vyhlídky žádný, a tak si chtěl vzít život. Nejdřív si naplánoval, že skočí z věže u Bartoloměje, ale to si na poslední chvíli rozmyslel kvůli mámě. Jenže když paní Baumrucková umřela, vystěhovali ho z jeho vlastního baráku a jeho život ztratil veškerý smysl. A tak ten Baumruck vymýšlel různý způsoby, jak se zprovodit ze světa. Jenomže byl pechfogl jak v životě, tak i ve smrti, jestli to tak můžu říct. Žádný z těch pokusů mu nevyšel. Zkoušel se věšet, podřezávat, skákat pod vlak, ale vždycky ho někdo na poslední chvíli zachránil. Pokaždý ho odvezli do Dobřan. Tam se dal rychle dohromady, protože mohl šít a pracovat na zahradě a být druhým užitečnej. Pustili ho, našel si práci, svět ho znovu zmáčknul, nastoupili deprese, no a tak furt dokola. A co s tím mají co dělat houby? Nebuďte nedočkavej, hned se k tomu dostanu. Já se nechal do léčebny zavřít v 89. na jaře. Tehdy samozřejmě nikdo nemohl tušit, co nastane. To už tam ten Baumruck byl čtvrtým rokem a nikdo nepochyboval, že v tomhle případě už je to na pořád. Co by si taky počal venku? Už byl vlastně penzista, sám se živit nemohl a tak zůstával v léčebně. Jenže tentokrát tam nebyl kvůli depresivním stavům. Ty ho úplně přešli. Tentokrát. To bylo mnohem složitější. Hele, on ten chudák Baumruck, jak se mu pořád nedařilo zabít, už nevěděl kudy kam. A někdy v půlce 80. let se jednou takhle na podzim rozhodl, že se vydá někam hluboko do lesa, kde nejsou lidi, aby ho zas někdo nezachránil. Pokojně se tam v lůně přírody odebere na věčnost. Přes zimu ho sežere a roztahá divoká zvěř a na jaře po něm zbyde pár kostí. Nikomu nebude na obtíž. Měl to vymyšlený tak, že si sedne na poloučku, nacpe se mochomůrkama a v klidu skoná. Jenže v mykologii se moc nevyznal. Internet ještě nebyl, aby si to nastudoval, a tak si vybral nesprávnou houbu. Ona, muchomůrka červená, vypadá s tím křiklavým kloboukem náramně nebezpečně. Každý ji hned pozná a ví, že je jedovatá. A jemu ta informace stačila. Takže se takhle koncem září vydal pěšky na Krkavec. Po cestě si nazbíral pár plodnic, usadil se pod smrkem a začal debužírovat. Podívejme, Klabava. Jedeme na čas. Hezky to utíká. Kde jsem to přestal? Takže Baumruck sněd ty houby. Sedí a čeká, až ho obestřou mrákoty a padne do milosrdné náruče smrti. Jenže, jak říkám, v houbách se nevyznal. Takže se dost přepočítal. Udělalo se mu ukrutně zle.
S prominutím blil jak alík. Potil se, svíjel se v křečích, vnitřnosti se mu kroutily tak, že se v něm probudil pud sebezáchovy a najednou si nepřál nic jiného, než aby se mu ulevilo. Modlil se a kál. A jak se tak válel pod tím stromem, měl před obličejem hrozen Václavek, co tam vyrůstal. A z ničeho nic na něj přišly vidiny. Ten trs plodnic se mu před očima začal všelijak vlnit a proměňovat. A v jednu chvíli z něj vystoupil, nelžu vám, svatý Václav. Na koni i s korouhví. Zhmotnil se tam na té mítině a koukal dolů na nebohýho Baumruka, co se mezi tím vybylil z podoby. No to jste nevěděl, že Muchomurka červená je za Syrova silně halucinogenní? A taky je to účinný dávidlo. Říká se, že zářijový mochomůrky jsou narkotický a srpnový vizionářský. Nebo obráceně, teď nevím, na tom nesejde. Každopádně, muchomůrka červená má tyhle účinky a asi proto nás strašili, že je prudce jedovatá, protože nechtěli, aby se lid oddával toxikománii. Jaký pak vize a spirituální zážitky. Na ty si po staletí držela monopol církev. A komunisti pro ně neměli žádný porozumění. No co s pracujícím, který zažil osvícení? Někomu takovýmu se nebude chtít budovat socialismus a pěstovat kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Zkrátka, ten Baumruk spatřil svatýho Václava v životní velikosti. A kníže k němu začal promlouvat. Tenkrát zrovna bylo kulatý výročí, takže to muselo být v 85. Prostě 1050 let po smrti se svatý Václav zjevil ausgerechtnet na Krkavci a nikomu jinému než nešťastnému krejčímu Baumrukovi. Prej na něj mluvil staročesky, ale Baumruk mu bez potíží rozuměl. Kníže Václav mu vykládal, že jako velitel blanických rytířů všechno pozoruje a že zemi ještě není nejhůř, aby museli vyjet. Že i tentokrát se to obejde bez nich. A už to nebude dlouho trvat, že situaci sledujou s babičkou Ludmilou, svatým Prokopem i blahoslavenou Aneškou. A že obroda je na spadnutí. Pak si prej ještě chvíli

Účinky muscimolu mezi tím zeslábly, ale ne natolik, aby uměl rozlišit mezi viděním a realitou. Celý rozzářený slezl někam do Chotíkova a tam na návsi u kostela začal vykřikovat, že bolševik to má spočítaný, že svoboda je na dosah, modleme se, chvalme pána, oroduj za nás, kněže náš, pomiluj-ni, pros za nás Boha svatého ducha, krleš, krleš, krleš a tak podobně. Pochopitelně to netrvalo ani půl hodiny a sebrali ho esembáci. Odvezli ho k výslechu a chtěli ho obvinit z podvracení republiky, ale než to stihli dát prokurátorovi, proklepli si dotyčného pořádně. Zjistili, co je to za případ a poslali ho šupem do Dobřan, kde ho personál uvítal s otevřenou náručí jako ztracenýho syna. Jo, už jsme stavili v Ejpovicích? No vidíte to. Tak jsem se zapovídal, že mi to uniklo. Takže, Baumruk se ocitnul zpátky v Dobřanech, ale tentokrát už naposled. Nevím, jestli víte, jak fungují tyhle psychomimetické látky. Tělo je sice odbourá, ale ten stav, který jednou vyvolali, se vám může kdykoliv vrátit. Zrovna, když to nejmíň čekáte a když se to nejmíň hodí. Starý Baumruk tu intoxikaci mochomůrkama přežil. Ale už to nebyl on. A nebo naopak to konečně byl on. Kdo to posoudí? Prostě od té doby chodil se svatým Václavem za zády. Znáte ten obraz, ne? Jak za svatým Václavem stojí dva andělé. Tak takhle stál sám Václav za pravým ramenem Baumrukovi. Já na ty svoje vylhaný deprese dostával prášky. Nepolikal jsem je hned, ale schovával jsem si je. Jednou jsem si naschvál vzal tři na jednou a nekecám. Já toho Václava za Baumrukem viděl. On se tou dobou vírou netajil. Za zdí léčebny mohl mluvit úplně svobodně, občas někomu požehnal, něco předpověděl, no a tak jsme mu říkali prorok. To bylo pár měsíců před revolucí. Mě v létě pustili, přišel listopad. Svět se začal točit rychleji a já myslel na Baumruka a na to, že se proroctví, co mu zvěstoval svatý Václav na Krkavci, do puntíku vyplnilo. No najednou byla půlka devadesátek a já jsem pořád kamarádil s muzikantama. Jezdil po koncertech, zkoušel všechny možné látky, co sem k nám začali proudit ve velkým a vzpomněl jsem si na Baumruka a jeho zkušenost s muchomůrkou červenou. No tenkrát už byla k dostání všelijaká literatura. Borous, Leary, Thomas Quincy, Stanislav Grof. Experimentoval jsem, studoval rozdíly mezi muskarinem a muscimolem, psilocybinem a ergotaminem. Zajímaly mě hlavně přírodní alkaloidy. Halucinogeny, to bylo moje. Nakonec lidi s tím pracovali od nepaměti. No vemte si takový zjevení svatého Jana. Četl jste to někdy? Ať mi nikdo netvrdí, že si autor nedal trochu houbiček nebo něco námelu. Ty výjevy, to je jasný špatný trip, jak z učebnice toxikologie. Už ve starých Védách se psalo, pili jsme sómu a stali jsme se nesmrtelnými. Dospěli jsme k světlu, bohy objevili. No, sómou se nejspíš myslí právě výtažek z muchomůrky. Věřil byste, že ve starověké Indii měl jeden sušený klobouk cenu jako celá kráva? Říká vám něco pojem enteogen. To je z řečtiny, znamená to probuzení vnitřního boha a označují se tak přírodní psychoaktivní látky, jako třeba ayahuasca a peyotl v Americe. V našich končinách k tomu probouzení sloužily houby.

Používali se při šamanských rituálech, k léčení nebo k věštění. Pane, to není jako střískat se na zábavě do němoty nebo se pomalu zabíjet nějakou syntetickou drogou. Užívání psychedelik, to jsou obřady. Důležitý milníky v lidském životě. Ale když si něco nemůže přivlastnit stát a napařit na to spotřební daň, tak to postaví mimo zákon. Sám jsem měl podmínku za nedovolený držení. Psychedelika jsou posvátný, pane. Ale to nechce běžný člověk slyšet. Víte, že teď se zkoumá jejich využití v psychiatrii. Hlavně při léčbě deprese. I u nás ten výzkum probíhá, jestli ho teda co nevidět nezakážou, když se teď ruší tolik rozumných a prospěšných věcí. Víte, já jsem přesvědčený, že ty mochomurky tenkrát starýho Baumluka vyléčili. Jestli mu překopali chemii v mozku, jako když si doma představíte nábytek, nebo jestli ho uzdravilo to setkání se svatým Václavem, to náboženský vytržení, to je těžký posoudit. Ale deprese zmizely a už se nevrátily. Kde to jsme? Doubravka. Pan Havránek. Tak to tam budeme co by dup. Ptáte se, jak to můžu vědět, že se mu deprese nevrátily? Pane, já ho potkal venku. Mezi psychiatrama je dobře známo, že těsně před revolucí došlo u řady dlouholetých beznadějných pacientů k samovolnému uzdravení, jako kdyby bylo něco ve vzduchu. Baumruk byl, až na to svý občasný kázání, v podstatě zdravý člověk, když jsem ho poznal. Po revoluci za ním přijela ta jeho dávná láska a ujala se ho, takže ho mohli propustit. Obstarala mu právníky, pomohla mu s restitucí ty jejich firmy i vily, všechno to prodali a měli se moc hezky. Ona sama měla barák v Mnichově, takže chvíli žili tam, chvíli tady. Ještě začátkem tisíciletí spolucestovali po světě a užívali si. Když jsem ho potkal v Plzni na náměstí, byl vyfešákovaný jak ze žurnálu. Konečně se mohl oblíkat podle svýho gusta. Připadal jsem si vedle něj jak šupák, to víte. Já jsem stará mánička, jinak než v džínách už chodit nebudu. A dokud nevyplešatím, budu nosit dlouhý vlasy. Vypadal fakt šťastně. Za ten život, co mu ukradli, se aspoň na starý kolena dočkal odměny. Abych vám řekl pravdu, zmínil se mi mezi řečí, že s Václavem tu a tam rozmlouvá a že prej zase přijdou na Čechy zlý časy. Že vojsko pod Blaníkem bude v pohotovosti, ale že nebude moct vytáhnout. Protože nebude proti komu. Nepřítel nepřijde zvenčí, ale zase zevnitř, jako už tolikrát za posledních 100 let. Vydá pak bratr bratra na smrt a otec syna. Povstanou dítky proti rodičům a zmordují je, jak je psáno v evangeliu. A jestli někdo něco ví o bratrovražedných sporech, pak je to právě kníže Václav. Holt je, národ dostal se svým patronem do vínku. No jen si vzpomeňte na husity a 30letou válku. O 20. století ani nemluvě. Japa mají teda blaničtí rytíři někoho vyhánět, když škůdce není cizek, ale váš soused. Smál jsem se tenkrát, ale dneska už mi do smíchu není. Jo, a taky mi řekl, že mám něco s ledvinama. Mávnul jsem nad tím rukou, ale co myslíte? Pravou už mám pár let venku. Takže na těch jeho věštbách asi vážně něco bylo.
Už je 15 let po smrti. Náhodou jsem narazil na jeho hrob. Do té doby jsem netušil, že se jmenoval Jarmil. Jarmil Baumruk. A jsme tady. Plzeň, Gottwaldovo nádraží. Taky vám to někdy ujede? Zvyk je železná košile. I po tolika letech. No pamatujete tu nádražku? Koncem týdne vždycky karbanátek a bramborovej salát. No co dům dál? Ale stejně jsem tam chodil rád. Tak mi bylo potěšením. Rád jsem vás poznal. Moc pěkně jsme si popovídali. Uteklo to jako nic. A opatrujte se, i když vy asi nemusíte. Podle toho, koho máte v zádech. Jen na ten žlučník si dávejte pozor. K té smaženici si spolkněte Febicho. Nebo radši dva.

0: To byla povídka Prorok. Další povídku Pavly Horákové z volného pětidílného cyklu, která má název Odveta, vám nabídneme k poslechu 28. října.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na 39. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň se sice promítají desítky skvělých snímků, ale opravdový život se odehrává v zákulisí a na sociálních sítích. Právě tam udržují živou festivalovou atmosféru takzvaní sockaři. Bez jejichž neúnavné aktivity na sociálních sítích by se dnes žádná velká kultura neobešla. Tak si poslechněte, jak vypadá festivalový schon očima lidí, kteří drží telefony pořád v pohotovosti.
2: Hele Dominiku, vám se říká sockaři, není to urážlivé?
3: No, asi ani ne, já jsem si zvyk tak nějak za tu dobu.
2: A vybavení je jaké vaše? Já mám nahrávací zařízení, kodek pro živé vstupy.
3: Já mám telefon, vlastně notebook, a pak samozřejmě máme nějaké mikrofony, adaptery, různé nabíječky.
2: A dalším sockařem také Honza, zatím se musel ven.
4: No já se ptám úplně na cokoliv, co mě zrovna napadne, je to založený na tom, že já vlastně vůbec nemám koncept a potom se z toho nějak vystříháme, takhle to funguje. Já mám rád bizar. Třeba Jiřího Plojhara jsem se ptal, jestli má něco společného se Zdeňkem Polorechem, protože ty jména jsou docela podobný. Řekl, máte pravdu, to je pitomá otázka. Já jsem říkal, já vím, děkuju.
2: Co vy teď stříháte ve svém počítači?
5: Věc, za kterou mě pravděpodobně vyhodí, a je to rozhovor s Tomášem Webrem k Verlibý píseň.
2: Proč tam očekáváte ten vyhazov?
5: No, protože jsem moc nevěděl, o čem ten film je, a ptal jsem se tak jako adekvátně k tomu, k té mé situaci, a všechno to bude vidět.
2: Takovým vaším společným znakem je být nepřipraven.
5: A Tomáš Weber tam dabuje Meduzáka, což jsem naprosto netušil, ale zajímavý rozhovor, skvělý, byl to perfektní.
2: Je nějaký rozdíl mezi pohledem na film sockaře a sockařky?
6: No samozřejmě, že sockařky je nejhezčí, jako je ta nejhezčí z toho týmu také i.
7: Lucie Zub, tady, vy jste měla makový koláč.
6: Mm-mm, mám tam něco?
8: Ty máte mak?
6: To není mak, to je kamínek, prosím vás, pane bože.
2: Pokládáte bizarní otázky, máte to stejné, nebo vy jste připravená?
6: Jak kdy, improvizace občas a občas připravujeme samozřejmě, nebo takhle. Základ je připravovat, ale jako u rozhovoru potom improvizace.
2: Ještě Martina Kurfirstová za Festival Finále, co pro vás jsou ti sockaři?
9: Tak jednak jsou to skoro moje děti, jo, věkově, takže jako vlastně stejně jako moje dítě, jsou to pro mě trochu mimozemštěni. Pracují s technologiemi, kterým já rozhodně nerozumím, dokážou vyrobit z toho nic, neskutečný videa, neskutečný vstupy a obsahy, které já vlastně nechápu, jak to dělají, protože to už je tak mimo mojí práci a mojí věkovou kategorii, že já je za to vlastně obdivuju.
2: A může být dneska velký festival, kterým finále bez sporu je bez sockařů?
9: V žádném případě. Dneska ta doba je tak rychlá, že recipient konzumuje vlastně obrázky, krátké sdělení, žádný velký texty, čím víc obrázků, tím lépe. A ještě když jsou obrázky rozpohybované, tak je to vlastně značka ideál. A to nám zase zajišťují právě naše sockaři.
2: Ačkoliv se to celé tváří nepřipraveně, tak musím říct, že novodobí novináři sociálních sítí jsou moc šikovní. Z festivalu Finále Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Regionální stopař.

0: zasažen.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Předseda Senátu ocenil významné osobnosti stříbrnými medailemi. Národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko spojí společná značka. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. 14 osobností dnes z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS převzalo stříbrnou medaili. Šéf horní komory ocenění uděluje už tradičně u příležitosti Dne české státnosti lidem za přínos v jejich oboru nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Ve Valdštejnském paláci stříbrnou medaili převzali například lidé, kteří se věnují otázce lidských práv, konkrétně třeba zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová. A ocenění dostala i dvojice hokejistů Jakub Poráček a David Pastrňák za svůj přínos pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Nové zázemí pro dobrovolné hasiče funguje ve Vejprnicích na severním Plzeňsku. Moderní objekt pro hasiče vyšel na více než 41 milionů korun.
4: Nová hasičská zbrojnice je podle vedení radnice unikátní tím, že jde o dřevostavbu. Samotné stavební práce vyšly bez daně na necelých 32 milionů korun. Obec na stavbu získala 10 milionů korun v dotacích, 6 z ministerstva vnitra a 4 z rozpočtu Plzeňského kraje. Z Vejprnic na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
3: 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představily národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál v platnosti. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a při ochraně přírody. Pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Šumava Jan Dvořák.
5: Pro návštěvníky má být nová značka signálem, že vstupují do výjimečného a chráněného území. Jejím hlavním symbolem je proto štít, který představuje ochranu křehké přírody. Uvnitř něj je prostor pro život a přirozené procesy, které v národních parcích společně chráníme.
3: Poslanci se zítra odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Svolání mimořádné schůze podpořilo všech 92 opozičních poslanců. Jako důvod uvádějí návrh rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. Na svržení kabinetu ale nemají bez podpory koaličních poslanců dostatek hlasů. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolání schůze respektuje, považuje ji ale za předvolební gesto. Schůze se pravděpodobně kvůli projevům opozice i koalice protáhne až do dalšího dne.
0: Sport.
3: Hokejisté Sparty a Karlových Varů proti sobě hrají o druhé vítězství za sebou. Dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy Vary zatím vedou 1-0.
0: Počasí.
3: V noci i zítra bude jasno nebo skoro jasno, k ránu se mohou hlavně v údolích ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů a nejvyšší denní 21 až 24 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Osobní auto narazilo do sloupu elektrického vedení na silnici 27 v Čachrově na Klatovsku a dvě osobní auta bourala v Plzni v ulici Rubešova u křížení s Božkovskou. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Příjemný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bude oslavou jedné velké renesanční osobnosti naší kulturní scény, která oslavila významné životní jubileum 23. září 2026. Je to textař, básník, spisovatel, herec, scénárista a také velký průkopník dechové hudby, pan Miloň Čepelka. Následující půlhodinka bude protkána jeho krásnými texty a vzpomínáním na jeho životní úspěchy. Jednou z prvních nahrávek, které jsem v plzeňském rozhlase natočil, byla právě jedna z písniček pana Miloně Čepelky. Jmenuje se První krok, hudbu napsal Jiří Matějus, mě a mojí kolegyni Báru Břečkovou doprovodí rozhlasová plzeňačka.

Milan Čepelka se narodil 23. září 1936 v obci Pohoří u Opočna. Jeho rodiče se v mládí věnovali ochotnickému divadlu a díky tomu se malý Miloň brzy setkal s divadlem nejen jako divák, ale i jako přímý účastník, když mu byly svěřovány jednoduché dětské role. Kromě toho už odmala ležel v knihách, četl a obdivoval v nich krásy českého jazyka a také velice rád poslouchal rozhlas. Slýchal tak tehdejší dobové šlágry a lidové melodie, což jej jistě hudebně i esteticky ovlivnilo v jeho budoucím uměleckém počínání. Připraveno je tango Víc už mě nečekej s hudbou Aleše Nováka a zaspívá nám ho Milan Černohous v doprovodu Veselky Ladislava Kubeše.

Po absolvování gymnázia v Dobrušce nastoupil Milon Čepelka na Vysokou školu pedagogickou v Praze, obor český jazyk a literatura, kde se seznámil se svými životními souputníky Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem. Po úspěšně zakončeném studiu dostal umístěnku do základní školy v Novém Kníně u Příbrami. Brzy na to ale zjistil, že učení se nestane jeho životní vášní a víc tíhnul k psaní poezie. Když Milon Čepelka zjistil, že se uvolnilo místo v armádní redakci Československého rozhlasu, neváhal, opustil pedagogickou praxi a stal se rozhlasovým pracovníkem. V rozhlase se seznámil s Jiřím Šebánkem, přizval do redakce svého bývalého spolužáka Zdeňka Svěráka a společně vytvořili legendární fiktivní postavu Járy Cimrmana. Brzy na to vzniklo i divadlo nesoucí jméno tohoto slavného velikána, v němž Milon Čepelka dodnes s úspěchem účinkuje. Polku Vítr mráčky rozfoukal zaspívají Zdeněk Matouš a Milena Zemanová. Hudbu napsal Jaromír Ondroušek a hrát bude Zlatá muzika Jiřího Eliáška.

Během srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se Milon Čepelka zúčastnil protiokupačního vysílání a poté v roce 1969 z rozhlasové redakce odešel. Začal se živit literární a divadelní činností a také psaním písňových textů. Už dříve tvořil písně ve dvojici se svým přítelem z Opočna, skladatelem Lubošem Slukou. Později se Milon Čepelka seznámil s kapelníkem Karlem Vlachem, díky němuž napsal spoustu písňových textů například pro Ivetu Simonovou a Milana Chladila, pro Václava Neckáře nebo Karla Hálu. Jeho asi nejznámějším a nejhranějším textem je písnička pro Martu Kubišovou Dobrodružství s Bohem Panem se slovy Je půlnoc nádherná, spí i lucerna. V níž prokázal svůj obrovský smysl pro poetiku. Ten se objeví i v následující písničce S bílou růží. Zahraje nám ji Stříbrňanka, která doprovodí solisty Karla Blahu a Martinu Horkou. Hudbu napsal Jiří Vrána.

Začátkem 70. let Miloň Čepelka pomalu opouštěl vody naší pop music a začal se ohlížet po dechovce, ke které měl vřelý vztah již od dětských let. Za tímto žánrem se nejprve vydal do svého rodného kraje, kde v Opočně začal psát písničky s jedním nadšeným amatérským muzikantem, truhlářem Josefem Hinkem. Brzy na to se mezi dechovkáři rozkřiklo, že pro ně Milon Čepelka píše

Milan Čepelka v jedné ze svých knih odpověděl na otázku, co máte na dechovce rád, toto. Mám rád písničku, kterou si můžu zaspívat a kterou si každý může zaspívat. Nejnovější hudební směry s něčím tak prostým nepočítají. Když tu modernu poslouchám, za prvé nevím, o čem se pěje, a za druhé je vyloučeno, abych si to mohl zaspívat po prvním, druhém poslechu. To naopak ty nejlepší písničky dechové hudby splňují. A splňují to i texty, které psal od 90. let pro legendární veselku Ladislava Kubeše mladšího, se kterou léta úspěšně spolupracoval, někdy i jako moderátor jejich koncertů. Veselka vydala i několik profilových CD zaměřených výhradně na texty Miloně Čepelky. Z této spolupráce vznikla i dnes velmi populární písnička, kterou Milan Čepelka nazval Na stokrát. Jedná se původně o píseň pocházející až z Chile, ale byla oblíbená především u našich sousedů v německy mluvících zemích. Poslechneme si ji v původní verzi v podání Milana Černohouze a Ivany Zbořilové.

Milan Čepelka je autorem poezie, scénářů, článků, povídek, novel, rozhlasových a televizních pořadů. Hercem nejen divadelním, ale sem tam i filmovým a seriálovým. Namluvil mnoho audiozáznamů, napsal stovky písňových textů, spolupracoval s předními uměleckými osobnostmi všech žánrů, za což získal několik ocenění a v roce 2023 byl prezidentem České republiky Petrem Pavlem vyznamenán medailí za zásluhy prvního stupně. S jeho tvorbou se dnes rozloučíme vltavskou polkou Josefa Vejvody v podání Milana Černohouze, Blanky Tůmové a Veselky. A mně nezbývá nic jiného, než vám, milý pane Čepelko, popřát za mě i za posluchače mnoho zdraví, elánu a chuti do práce, která nám všem dělá už léta velikou radost a věřím, že ještě dlouho dělat bude. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Krásný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu začíná další folklorní půlhodinka a i dnes ji opět po týdnu otevírá zahraniční lidová hudba, konkrétně z Francie. Ano, v dnešním špalíčku budeme pokračovat v našem malém seriálu věnovaném ohlédnutí za letošní letní sezónou folklorních festivalů a nabídneme vám druhou část výběru ze záznamu, který jsme pořídili během letošního 28. mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Slyšeli jsme ukázku z vystoupení francouzského souboru L'École du Barbiche z města Limoges, který byl jedním z letošních účastníků Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Festival proběhl ve dnech 10. až 14. června. A pozvání souboru z Limoges nebylo náhodné. V letošním roce totiž města Plzeň a Limoges slaví 60. výročí partnerské spolupráce. No a tak si teď pro změnu pojďme poslechnout malou ukázku z vystoupení plzeňského souboru, konkrétně plzeňského lidového souboru Mladina.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný živým nahrávkám, které jsme pořídili v rámci letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026, a to na hlavní festivalové scéně u Branky. Ani letos na festivalu nechyběli hosté z Moravy, konkrétně folklorní soubor Vonica ze Zlína. Slovácký soubor Vonica patří k nejstarším souborům na Moravě. Jeho počátky totiž sahají až do roku 1940. V současnosti Vonica ve svém repertoáru zpracovává tance a písně z oblastí Hornácka, Dolňácka, Luhačovského zálesí, Kopanic i Trenčínska.

Tak to byl záznam vystoupení slováckého souboru Vonica ze Zlína na letošním mezinárodním folklorním festivalu SIO v Plzeň 2026. Jehož hlavní páteční program na scéně u branky si dnes ve Špalíčku díky pořízeným nahrávkám připomínáme. Dalšími účinkujícími byli členové ukrajinského souboru lidových písní z Garda. V letošním roce zpěvačky doprovodili i hráči na akordeon a kytaru.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný živým nahrávkám z letošního mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Dalším zahraničním účastníkem byl soubor z Chorvatska, i když zahraničním. Šlo totiž o českou obec Bělovar, což je spolek, který sdružuje příslušníky české národnostní menšiny v Bělovaru a pečuje tak o uchování a propagaci českého jazyka, kultury a tradic. Založen byl už v roce 1918. Soubor ovšem kromě programu českých lidových písní a tanců předvedl i něco z chorvatského folklóru. A my si můžeme poslechnout alespoň malou

To byla malá ukázka z vystoupení české obce Bělovar v Chorvatsku a dnešní špalíček nám zakončí nahrávka z vystoupení vynikajícího souboru Pro Arči z Chile, který plzeňské publikum doslova zvedal ze židlí. Právě jeho vystoupení patřila k vrcholům letošních festivalových programů v Plzni. Soubor patří ke špičkovým tělesům, která se věnují chilské tradiční lidové kultuře. Tanečníci, zpěváci, muzikanti i kostýmy vytvářeli po každé na jevišti a vlastně i mimo jeviště jedinečnou atmosféru. A věřím, že na vás alespoň trochu dýchne i prostřednictvím nahrávek, které jsme pro vás na letošním mezinárodním folklorním festivalu SIO v Plzeň pořídili. Poslechneme si nahrávku, ve které se opěvují krásy Patagonie, tedy regionu na samém jihu Jižní Ameriky. Z dnešního špalíčku, který jsme celý věnovali nahrávkám, pořízeným v rámci letošního 28. Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026, se s vámi loučí a pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: bude.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Veřejnost může pomoci s vybavením expozice Muzea osvobození v Plzni na Klatovské třídě. Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zítková. Plzeň dokončuje Muzeum osvobození na Klatovské 19. Hotová už je rekonstrukce historického domu s cennými losovými interiéry i moderní přístavba. Na místě je tank Sherman. Další exponáty se budou teprve instalovat. Pomoci může i veřejnost, říká kurátor muzea Ivan Rollinger.
3: Předmět, který má zajímavou vypovídající hodnotu, příběh stažený právě k událostem druhé války dnům 5. a 6. května 1945, nebo i jakákoliv spojitost se Šimonem Semlerem, Adolfem Losem, bychom uvítali předmět, ale i fotografii, dokument, který nám může pomoct ukázat tu historii takovou, jaká je.
2: Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezonou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
4: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
2: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci Spolu vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou proti váhu k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varovala hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmu. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků ale organizátoři nezveřejnili. Voda v okolí města Odolena, voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili.
1: Sport.
2: Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. A mistrovské tituly v českém motokrosovém šampionátu získali Slovák Pavol Repčák v MX1 a Tomáš Pikard v MX2. Oba vstupovali do dnešního závěrečného závodu v Kramolíně ve vedení a celkové prvenství si pojistili.
1: Počasí.
2: V noci i zítra bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty 9 až 6 stupňů a nejvyšší denní 21 až 24 stupňů. Biozátěž bude zítra na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na silnici 27 v Čachrově na Klatovsku. Funguje tam kivadlový provoz s jedním jízdním pruhem. Jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil raný vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech, nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí. Vlastně.
2: Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, zasíníme pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jo, jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
2: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy, Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
2: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
2: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají,

0: začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
1: nebo těch mladších.
0: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaložené správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř. Jo?
1: Nedojídat
2: Nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak zkontrolovat vystavovat... pět
2: na to už potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já mám, no já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví.
2: Ale... jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi v Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš tak kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony liska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat. Ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale taky na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: No, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na kterým je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století odsud z Amaty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje.

0: vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř zase.
1: Trichtýř, ano.
0: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosas?
1: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosas, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
0: A na každý nástroj je jiný materiál?
1: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
0: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
1: Ta měď je měkčí než mosas, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takovej ostřejší zvuk, spíš takovej heavy metal, jak se říká, no? Že to je jako víc ostrý, no, bych řekl.
2: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnily dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
0: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
1: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
0: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
1: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
0: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
1: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy, přijde strojivo a tady pan Balada.
0: Strojivo, co je to strojivo?
1: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
0: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
1: No, to bude až ve 3. patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
2: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, za učení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástrojů naprosto

0: uspokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však Červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, by to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně, rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety. No tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu. To je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakási tvrdošíjnost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to vypadá takhle.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku, Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilý, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučen.
2: No vidíš, tvoje maminka nebo otec na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si by najednou řekla, tak jak to hraje paní Šajnflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly v jaksim z odpuštění mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
1: Ivane Vasiljeviči.
2: Stěpane Stěpanovič.
1: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
2: Děkuji. A jak vy?
1: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
2: Děkuji.
1: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku, v rukavičkách, jedete někam?
2: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
1: A proč ve fraku?
2: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
1: Oč běží, drahoušku?
2: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak... Já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
1: ale
2: věc.
1: Ale načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde.
2: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
1: Ivan Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
2: Ano.
1: Slyšel jsem dobře?
2: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
1: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
2: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
1: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
2: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
3: Ivane Vasiljeviči,
2: ne.
3: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
2: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
3: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
2: Aha.
3: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
2: Já jsem...
3: Sedněte si.
2: Děkuji.
3: Nechcete čaj?
2: Ne, děkuji vám.
3: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
2: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
3: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
2: No vidíte co.
3: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
2: No,
3: ale proboha.

0: Vy jste ve fraku? Co to znamená, jdete snad na bál?
1: Ne.
0: Ale sluší vám to.
1: Ano.
0: A co pak, že jste se tak vystrojil?
1: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
0: Oč běží? No, no tak.
1: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
0: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
1: Moje volí loučky, prosím.
0: Volí loučky jsou přece naše.
1: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
0: A odkdy jsou vaše?
1: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
0: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
1: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
0: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
1: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
0: Ale to nemyslíte vážně.
1: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
0: ne,
1: se stav...
0: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
1: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
0: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
1: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
0: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
1: Moje, prosím.
0: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
1: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
0: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
1: Tak podle vás jsem tedy lhář.
0: No.
1: A podvodník. Milostivá, Nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
0: To není pravda, naše.
1: Moje.
0: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
1: Co prosím?
0: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
1: Já je vyhodím.
0: Jen se opovažte.
1: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
0: Nekřičte,
1: moje.
0: Nekřičte, prosím, nekřičte.
1: Moje.
0: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
1: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
0: Naše.
1: Moje.
0: Naše.
1: Moje.
2: Co je?
0: Papa?
2: Co se to tu děje?
0: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
3: Drahoušku, loučky jsou naše.
1: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vy rozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
3: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
1: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
3: Nedokážete.
1: Nikoliv, dokážu.
3: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
1: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
3: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
1: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
3: Cože?
1: Co jste to řekl?
0: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
1: Co jste to řekl, pane?
0: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
1: tak
0: ne a ne.
1: Tak to uvidíme u soudu.
3: U soudu?
1: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
3: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
0: Klidně.
3: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
0: Pletichářská
3: celý váš
0: povaha.
3: Rod byl takový.
1: Prosím, abyste neurážel můj rod.
3: Ano, ano, sudiči.
0: Tak.
3: Jeden vedle druhého sudič.
0: Sudič.
1: U nás byli sami čestní lidé.
0: Papa,
1: u nás se
0: to?
1: Nikdo nedostal před soud.
3: Ano.
1: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
3: U vás byli všichni blázni.
0: Ano, všichni, všichni.
3: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
1: A vaše matka byla...
3: A váš otec byl karbaník.
0: A vaše teta drbna byla,
1: Volu,
0: vaše teta
1: vás,
0: drbna.
1: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
3: Já?
1: Moje srdce. A podvodník.
0: To je ale ubohost.
1: Kde je můj klobouk?
0: Já nemůžu.
1: Já nemůžu. Uzurpátor.
0: To je přece ubohé. To je hnusné.
3: A podvodník.
1: A vy se. Klobouk.
3: Ven.
1: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
3: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
0: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
1: To tedy uvidíte.
3: To uvidíme.
0: Něčem.
1: Strachách do zelí.
0: Zabere si cizí pozemek.
3: Takový.
0: Ještě se pováží nadávat.
3: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
0: Cože?
3: Udělá nabídku k sňatku.
0: Jakou nabídku k sňatku?
3: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
0: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
3: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
0: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
3: Koho vrátit?
0: Rychle. Papa, mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
3: Co je? Co
0: umírám.
3: Je
0: tím? Umírám. mám, ať se hned vrátí.
4: Nezví.
0: Papa.
4: Nezví, už běžím.
0: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
4: Nezví, už jde.
0: A kde, kde je, kde?
4: Hned tu bude, čerta by ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
0: Ať se hned vrátí.
4: Povídám ti, že už jde.
0: Vrátí.
4: Ach, já chudák.
5: Zdálo se mi, že mě voláte.
4: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
5: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
0: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
5: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
0: Vaše loučky, vaše, vaše, vaše. Sedněte si.
5: Ano, děkuji.
0: Neměli jsme pravdu.
5: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
0: Právě, právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
5: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
0: Dost, dost, dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím, vašeho, prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mne nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, po stolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to
7: co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertie carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
7: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
7: Bertie?
8: Potřebuješ něco, mama?
7: Já? Nic.
8: Mama? Aha.
7: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
8: Stalo se něco?
7: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
8: Mama, zase mi čteš dopisy.
7: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
8: Nevím, mama.
7: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
8: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
7: Bertie?
8: Mama?
7: Kdo je tvoje Klotilda?
8: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
7: A co tento dopis?
8: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
7: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
8: Vezmu si něco ve spíži.
7: Bertie!
8: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
7: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
8: Hezký večer, mama!
7: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už... Už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom Safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: pět minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. A nesmím to splést, z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě. Ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich materské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje, srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady Zdeničku.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odehlížima, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma a co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak na kravinu v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano, ano.
1: Vždycky moje.
0: Ano, a, no, a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no, v Lešné, ano, ano. Tady v Žlínách, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Tibru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou, a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská, nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy k bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No,
1: pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a to je...
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci.
0: Mm-hmm.
1: Je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také, dobrou.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu, ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvových

0: USA.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou, my pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a

0: byl tam teda šrumec.
1: No asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
0: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
0: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, do kolika?
0: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických, všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářová kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
0: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tuč nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
0: Tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového a hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty být s nimi v kontaktu, no, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
0: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
0: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a kdy tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
0: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
0: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
0: Tam
1: ve dvoře?
0: Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
0: tam,
1: hotel.
0: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
0: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž, jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
0: Ano, ano.
1: No,
0: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. Chce to i klubičku.
0: To je tam, ježiši. To jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne.
1: Ne, ne, ne. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm. S nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřených dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano.
0: Paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubice to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mm-hmm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70. Mm-hmm. Tak teďko tam už nechodíme, jako já. Jako, ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře. Papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda. To musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba? Popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno. Mm-hmm. Okolo takhle to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Lišnov, jako Zlín, no.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo,
1: Lešná.
0: To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Je, no.
0: Jo, v čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teď se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh nejhezčí, takový u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. Uh-huh. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je to, jo. Je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je
0: nádherný. Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No, je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam,
1: není
0: jo?
1: Tam není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, ježiši, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přijet a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nech toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opisy láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: My jsme od rádia, jsme jezdili všude, jsme se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně. Praha zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být. Australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci mít takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouký, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem zajímavý. Si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstí je přechod a tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější, no teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuji vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet a taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme, nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v Broumovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no, děkujeme za tip. Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání noční linky je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou.
1: Jo, jo.
2: Takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři přijít teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla.
1: Jo.
2: A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily.
1: Mm-hmm.
2: No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád
1: ano.
2: O Chomutově,
1: ano, ano.
2: No.
1: Mm-hmm.
2: A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010, jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové, házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, no.
2: No,
1: zvíře prostě se nemůže bránit.
2: No, právě, no, že takhle je ohrožují na životě. i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, Chomutova i Ústí.
2: To krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ráda, když ona, ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různě vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem chtěla sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Naschledanou.
2: Ano, mě taky, naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úterý 29. září. Posloucháte noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích. A nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně, jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek,
1: ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky.

0: taková menší zoologická zahrada, ale jako srdcovka tak je Jihlavská zoologická zahrada.
1: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
0: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
1: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
0: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek nebo někde.
1: V Norimberku tady možná, že jo?
0: No, ano.
1: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
0: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
1: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
0: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
1: No tak ať na to dojde. Nenechte si to ujít.
0: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
1: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
0: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
1: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
0: Jo.
1: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje. Ta to vynahradí tou velikostí.
0: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
1: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: A někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnová, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho, Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíce teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tak ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový.
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří. Pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří. A ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása se dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane.
3: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl, už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane.
0: Vladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, a tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano,
5: a my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přineste. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, taky.
5: Ano, to
0: úplně
5: byla
0: přesně
5: nádhera.
0: Vím, kde.
5: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
5: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
5: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
5: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli ne koně, ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No, moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme Hradci za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
5: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská, jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešno, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, asi tak hodina cesty.
0: Tak jsme jezdívali
1: do Budapešti a tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako, fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
1: By taky nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry do toho úterka vyspěte a zase někdy neslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli... Promiňte, Vlastíku, já se ho rovnou zeptám. Já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc. Platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně, to je jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně, katastrofálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tam zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní. A často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastník s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelař?
5: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale což živé?
5: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku

0: Co vás trápí, pane?
1: Belezis. Vzádu vpravo stolička strašně bolí.
0: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
1: Jú.
0: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
1: Musíte vrtat?
0: Trochu, ale nebude to bolet.
1: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
0: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
1: Dohodnout s vámi menší obchod.
0: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
1: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
0: Nechápu.
1: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
0: Transplantáty, myslíte?
1: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
0: No a proč, nepřišel sám?
1: Nemůže.
0: Jeho jméno, prosím?
1: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
0: Chápete, pane, mou situaci?
1: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
0: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
1: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
0: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
2: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
0: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
2: Jak vypadal ten člověk?
0: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
2: Ale?
0: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
2: Odmítl jste?
0: Naléhavé případy neodmítám.
2: Kdy přijde?
0: Zítra v 17:30.
2: Vyjednal si ten termín?
0: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
2: Mhm. Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
3: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
0: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře, přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
2: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
0: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
2: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
0: Se zločinem?
2: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
0: Co byste mi tedy radil?
2: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
0: Nechápu, co má společného.
2: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
0: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
2: C10H12O4, vidíte, Watsone, jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
3: Slíbil jste tu Red Holmesy?
2: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
0: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
1: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
0: Nebylo třeba.
1: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
0: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
1: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
0: Jak si přejete, pane?
1: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že jste mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
0: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
1: Jakou roušku?
0: Co jí máte kolem krku?
1: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
0: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
1: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
0: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své

0: zubaře. Máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
1: Jen aby vás telegrácky nepřešli. S Bohem.
0: Přece naschledanou, pane.
2: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
3: Zase?
2: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
3: Opravdu?
2: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
3: A jsou to snad ty majky?
2: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
0: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
2: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
3: A?
0: Komisař. Pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
2: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A můžete mi říci, pane Holmes...
2: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
0: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
0: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parble.
2: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
2: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
0: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
2: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
0: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylézia, a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha. Pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
2: Roušku, na níž byly chloupky Hylézia, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
2: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
3: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
3: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oho.
3: Ten muž vám bude vděčný.
0: Proti Hylézium se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vědět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
2: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, lala.
2: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
0: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajů plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky. Ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. K Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl.
2: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
2: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl,
2: povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
3: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
3: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. A tak jo,
3: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 15 minut stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
5: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
3: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
5: Co budeš dělat teď, Damiáne?
3: A kocourek Damián povídá.
5: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
4: Znám kocourků moc a moc. Mourky, zrsky, ťapky, vousky. Ale tebe, Damiánku, máme jenom jednoho.